0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v Břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
0: Rádio Jih.

i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Krásné, dobré, dnes středeční ráno, Moravo. 5 minuta bude 5:30, už teď ale startující ranní jízda rádia kvůli pracovního týdne nabízí ranní hudební menu. I dneska budeme potřebovat hity pro dobrou náladu, i dneska budeme potřebovat songy, které nás osvěží, protože i dneska nás čekají tropické teploty. K tomu všemu se dostaneme, teď ale k těm hitům pro dobrou náladu a osvěžení. Toto je Poetika a její song Blízko, zazní už co 9 éterem ranní jízdy rádia a přidají se třeba BB Rexa. Stejně jako Lásko. Jaká bude středa 27. května? To právě prozradí aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tentokrát v tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Hezké středeční ráno, Moravo. Pojďme tedy mrknout na to, jak dnes bude, jak to vidí meteorologové. Zpočátku podle nich bude jasno až polojasno. Během odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost, ale přehánky z ní budou jen výjimečné, spíše na Hodonínsku, kde by se mohla dokonce objevit i bouřka. K večeru se pak začne vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty je dnes až tropických 33 stupňů Celsia na severu kraje, lokálně jen kolem 28 stupňů. Ve Zlínském kraji 27 až 30 na Vsetínsku, místy jen kolem 25 stupňů Celsia. V uvozovkách jen, když si vezmeme, že v Jihomoravském kraji můžeme místy naměřit až 33 stupňů. No a míříme k ranním teplotám. Krumvíř, Bulhary, Ostrožská Nová Ves 14, v Hodoníně máme po ránu 17 stupňů Celsia.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké ráno, i na cesty míříme na silnici 2. třídy číslo 421 u Zaječí. Aktuálně probíhá oprava povrchu vozovky, projíždí se Kyvadlově a bude až do 31. května. Šťastnou středeční cestu.

0: dvě minutky a bude půl šesté, tady je slibovaná poetika blízko a blízko jsme také dnešnímu oslavenci. Za chviličku nabídneme pohled do kalendáře.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Vzpomínka na Faithless, díky zpěvačce jménem BB Rexa. Čas 5.38, čas ve středu 27. května na lednu do kalendáře, kde už je vepsáno jméno Valdemar. Jméno Valdemar má v sobě sílu a tvrdost, kterou propůjčuje i svému nositeli. Dle svého významu jméno skrývá také moc a slávu, tak gratulace po ránu míří třeba na Uhersko, Radišsko, Kijovsko či Vyškovsko, kde bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Na Zlínsku máme 5 chlapíků se jménem Valdemar, taky tam pošleme hudební dárek. Čeká nás Lásgou a Something. Za chviličku taky mrkneme na nějakou tu zajímavost. Jež se váže k dnešnímu dnu, ale ještě předtím musíme do zvířecí říše, protože svátek mezi našimi milovanými zvířátky po celý dnešní den slaví Alf a Čičín, tak Hafanům a kočičkám všechno nej. V roce 1920 byl v tento den Tomáš Garrigue Masaryk zvolen podruhé prezidentem Československa a v roce 1927 27. května po třetí za sebou. Nakonec pak byl ještě po čtvrté, ale zhruba po roce kvůli zdravotním komplikacím odstoupil. Roku 1937 byl pak otevřen slavný most Golden Gate Bridge v San Francisku v tento den pro pěší, pro automobilovou dopravu na druhý den. Mimochodem, takový malý Golden Gate Bridge najdeme i v Napajedlích, alespoň lidé mu tak přezdívají. No a nárosky dneska slaví rychlobruslařská Martina Sáblíková, kuchař Jamie Oliver, zatímco česká rychlobruslařská legenda se narodila v roce 1987. Známý britský šéf kuchař přišel na svět o 12 let dříve, tedy v roce 1975. Blahopřejeme, pevného zdravíčka přejeme a Valdemarům v tuto chviličku, tedy v čase 5.39 ze středeční ranní z Dirádych posíláme slibovaný hudební dárek. Za pár minut se objeví ve vysílání taky skřeťák s ranním vtípkem.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dobré středeční ráno, Moravo. Moc si toho na sebe dneska nedávejte. Před námi podle meteorologů další tropický den. Teď 3:45, ale v ranní zdi rádych čeká v poli pracovního týdne humor. Tedy aspoň to doufáme, protože do studia ranní jízdy rádia jich nakráčel Skřeťák. Ahoj.
1: No dobré ránečko. A přátelé, až půjdu do důchodu, budu žít ze svých úspor. Co však budu dělat druhý den, to fakt netuším.
2: Rádio jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Je středa 27. května, ani dneska v raných zvěrádech nebudou chybět čerstvé jihomoravské zprávy a podíváme se do Břeclavy, kde vzniká nové bydlení. Návrh přidáme i slibovanou aktuální předpověď počasí. Tropické teploty nebudou chybět ani v půli pracovního týdne.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burgers.

0: si do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: 6 hodin k tomu minuta. Hezké středeční ráno, Moravo.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Břeclav získá nové bydlení pro více než 200 lidí a brněnská Líšeň kritizuje plán na 150 nových bytů kvůli parkování. V Břeclavi se staví nová rezidence Školka, ta nabídne celkem 73 bytů pro více než 200 lidí. Developer z Hodonína představil původní plán rodinných domů na cenově dostupnější byty, protože výstavba výrazně zdražila. Největší zájem je podle investora o menší byty 1+KK a 2+KK, které často kupují také investoři na pronájem. Nové bydlení láká nejen obyvatele Břeclavi, ale i lidi z Brna díky dobrému spojení právě do Brna, Vídně a Bratislavy. Hlavní bytový dům má být hotov do konce příštího roku, celý projekt nejpozději v polovině roku 2028. Developer chce mezi ulicemi Holcová a Karoliny Světlé v brněnské Líšni postavit nový komplex se 150 byty, vedení městské části, ale projekt kritizuje. Starosta upozorňuje hlavně na nedostatek parkovacích míst a obavy z větší dopravní zátěže v okolí školy. Podle developera projekt splňuje všechny předpisy a počítá také se stojany pro kola i úpravami pro bezpečnější dopravu. Část místních obyvatel se obává zhoršení parkování a hustšího provozu v už teď vytížené lokalitě. O stavbě zatím úřad stavební nerozhoduje, protože žádost o povolení dosud neeviduje.
7: Rádio Jih. Počasí.
6: Šňůra horkých dnů pokračuje i dnes ve středu 27. května, alespoň to slibují meteorologové. Zpočátku bude jasno až polojasno, během odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost, ale přehánky z ní budou jen výjimečně a když už, tak zejména na Hodonínsku, kde by se mohla dokonce vyskytnout i bouřka. K večeru se pak začne zase vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty až tropických 33 stupňů Celsia, na severu kraje lokálně jen kolem 28 stupňů. Míříme i do Zlínského kraje, i tam máte dnes očekávat tropické teploty až 30 stupňů Celsia, na Vsetínsku místy kolem 25 stupňů. Sedlec u Mikulova aktuálně 14, Kyjov, Dubňany, Boršice po 15 stupních Celsia.
9: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: A hned po ráno míříme za vámi i na cesty ve Zlíně v Sokolské ulici na úrovni zastávky městské hromadné dopravy Vysoká Mez se srazilo osobní auto s motorkou. Počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou středeční cestu.

0: Radio Jižní Moravy.
1: A mrkneme i na peníze, odvody OSVČ klesnou na loňskou úroveň, protože sněmovna přehlasovala Senát. Podrobnosti za chviličku, teď Robin Schulz a jeho pecka Sugar. Za chviličku, ale taky třeba Vítas a Teenage Dirtbag. Díky, že jste s rádiem Jich.

0: 11 minut po 6. hodině vás vítáme ve středečním ránu. Před námi půle pracovního týdne s datem 27. května a před námi taky dobrá zpráva pro osoby samostatně výdělečně činné. Odvody živnostníků se vrátí na loňskou úroveň a většina podnikatelů díky tomu ušetří stovky korun měsíčně. Sněmovna přehlasovala Senát a schválila snížení záloh na sociální pojištění. Někteří živnostníci si polepší až o 715 korun měsíčně. Lidé v prvním pásmu paušální daně dokonce o více než 800 korun. Přeplatky, které podnikatelé zaplatili od začátku roku navíc, jim stát vrátí. Nižší zálohy by mohly začít platit už od června, pokud zákon podepíše samotný pan prezident. Tak odvody OSVČ klesnou na loňskou úroveň, sněmovna přehlasovala Senát, vás nějaká kačka ušetřená, i když názory na tady toto se samozřejmě různí, ale tak už to hod v životě chodí. Dodáme další hity pro dobrou náladu a pak odtajníme středeční ranní téma.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

I v poli pracovního týdne vinčujeme dobré ráno z raní z Dyrádych. I v poli pracovního týdne, tedy ve středu 27. května, máme pečlivě vybraný playlist, našlapaný fantastickými hity. To byl Kapitán Demo, Zlatíčka, už za chviličku muzika z let 90. Masterboy a Feel the Heat of the Night. No ale za chviličku, dámy a pánové, se vrhneme na ranní téma, ale když už se teď podíváme na Facebook Rádiech, tak evidentně láká časně z rána. Prostě máte rádi hry, protože při středečním ránu jsme hraví. Napište nám, v jakém měsíci jste se narodili, ale nesmíte napsat jeho název. My tady v rádiu a společně s posluchači na Facebooku pak budeme typovat, v jakém že měsíci jste se narodili. Psát můžete, jak už bylo řečeno, na Facebook Rádiech, můžete posílat SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Popište měsíc, kdy jste se narodili, ale nesmíte napsat jeho název. Takové je dnešní středeční ráno, respektive ranní téma po ránu, tak budeme velmi rádi, když se zapojíte i vy další, když se na nás uděláte chviličku čas a my vám pošleme další z hitů pro dobrou náladu. Tady jsou slibovaní Masterboy. Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.mužďanice.cz v sekci Aktuality.
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
1: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Hezkou středovinčujeme, je 6:30.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Profesní organizace kritizují připravovanou novelu stavebního zákona a varují před možným kolapsem systému povolování staveb v Česku. Podle odborníků změny výrazně nezrychlí výstavbu ani nezlepší dostupnost bydlení, naopak mohou zvýšit náklady a odradit pracovníky stavebních úřadů. Ulice Národních hrdinů v Břeclavě je po opravě kanalizace znovu plně průjezdná a doprava se vrátila do běžného režimu. Komplikace na hlavním průtahu městem trvaly necelých 8 dnů. Dočasný kruhový objezd na objízdné trase ale zatím zůstává v provozu a část lidí si přeje jeho zachování místo semaforů. Podle některých řidičů je provoz díky kruhovému objezdu plynulejší, jiní zase upozorňují, že je příliš malý pro trvalé využití.
8: Rádio Jih, počasí.
9: Aktuálně v Kyjově 15 stupňů, ta samá teplota je hlášena z Žádovic, Zladné a také z Buchlovic.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: Na silnici 2. třídy číslo 421 u Zaječí probíhá oprava povrchu vozovky, projíždí se Kyvadlově a bude až do 31. května. Připomínáme, ve Zlíně v Sokolské ulici na úrovni zastávky městské hromadné dopravy Vysoká Mez se srazilo osobní auto s motorkou. Počítejte s omezením. Šťastnou středeční cestu.
10: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

0: slovy, zároby přepište dějiny.
1: Protože já jsem milionář.
0: To je málo.
1: Já jsem milionář.
0: To je fakt málo.
1: Zastav!
0: Dobře, klidně můžeme zastavit Bohušu, ale je to málo, dámy a pánové. V České republice padla rekordní výhra v loterii, sázející nevyhrál miliony ani desítky milionů. Když to tak jako řekneme ani stovky milionů, i když mohli byste nás chytit samozřejmě za slovíčko, ten výherce či ta výherkyně, zatím ještě neznámý, získal téměř 3 miliardy korun. 2 miliardy 911 milionů. Dosavadní rekord z května roku 2015 byl v uvozovkách pouhé necelé 2,5 miliardy. No, tak jestli ho nekleplo, či jestli ho nekleplo, tak my samozřejmě držíme pěsti, aby si to užili ve zdraví, ať už je to chlap, nebo žena, ať už je to skupina lidí. Co mě celkem ne, že zarazilo, víme, že samozřejmě výhry jsou daněné, ale představa, že vyhraješ takovou guču prachu a státu odvedeš téměř 437 milionů korun, je mazec. Někdo ani toto nevyhrál v nějaké loterii a tito nebo tato nebo ten, já nevím, odvede státu 437 milionů korun. Pěkná sponzorská částka. No, 3 miliardy korun, téměř, to už je asi hodně.
2: No, přiznáme se vám, že s Lukinem občas tady probíráme, jako co by, kdyby, jako...
0: Asi mnozí to tak dělají,
2: co je, přesně tak, co je ještě jako přijatelná výhra, co už asi ne, za nás asi toto je doopravdy. Jako představte si, jako jedna věc je, že si člověk řekne, ty proč o té vyhrála to. Když potom ale začnete o tom přemýšlet trošku hlouběji, tak zjistíte, že ono fakt asi jako už taková to suma, tam asi fakt není moc o co stát, protože s tím musí být jenom a jenom starosti a strach, no. To moc, no, je to moc. Tak vyhrát jako takových 10-20 milionů, OK.
0: Zase to, ale to už je hezká představa, že můžeš plánovat, že?
2: No to je krásná představa, no, když by to nikdo kolem tebe nevěděl, nemusel se nic řešit, nebyli s tím spjaty nějaké problémy, a tak, myslím si, že dopravy, tak jak už jsme tady i probírali, mám pocit v Ranní jízdě pár let zpět, příběh nějakých těch českých multimilionářů, kteří vůbec litovali toho, že se jim to stalo, že ten život do té doby mají daleko jakoby složitější. Ono jako není všechno zlato, co se cpití, jak se říká.
0: No ale ještě jednou blahopřejeme, v Eurojackpotu padla nejvyšší výhra v historii České republiky, 120 milionů eur, chcete-li téměř 3 miliardy korun.
2: No a my musíme ale říct Lukinem, že my teda samozřejmě blahopřejeme a kdyby potřeboval ten někdo pomoct s jakýma těma drobnýma, třeba jak si tam říkal na konci, že má těch kolik si 911 milionů, těch 11 milionů může klidně poslat. Jako rádi pomůžeme,
0: já si myslel, že podělit se může. Ty se přizná, že jsi to vyhrál a že už rozdáváš.
3: Mužský sbor z Vacenovic vás zve v sobotu 30. května na setkání mužských sborů. Začátek je v 17 hodin v areálu za kulturním domem ve Vacenovicích. Představí se mužské sbory z Bulhar, Dubňan, Hroznové Lhoty, Malé Vrbky, Milotic, Nětčic, Smolinského, ženský sbor Mariánky a domácí mužský sbor z Vacenovic. Přijďte si nejen poslechnout, ale i zaspívat krásné lidové písničky, vstupné dobrovolné. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra PFAN v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti.
4: Rádio Jih.

0: 10 minut a 57, ve středeční raní z Nickelback, dobré ráno Moravo, co nevidět Emily a Maj. A v poli pracovního týdne si v ranním tématu budeme hrát. Prosíme vás, abyste napsali, v jakém měsíci jste se narodili, ale nesmíte napsat jeho název. No a my tady v rádiu a vy třeba společně na Facebooku budete moci a my s vámi tipovat, v jakém měsíci jste se narodili. Prostě dejte nám nějaké indicie a my se pokusíme v éteru najít ten správný měsíc a vyzkoušet si to můžete třeba i na Facebooku rádi, kdy pod ten komentář něčí napíšete, jakýže si myslíte, že to je měsíc. Měsíc, kdy člověk spatřil světlo světa.
1: Napsala Sandra, v měsíci, kdy slaví svátek svatá Anna a začínají chladná rána.
0: Dobře, no. Nebudeš typovat, OK.
1: Já nevím, jako já si nespomenu, já ty svátky nemám v hlavě.
0: Nemáš?
1: Nemám, no.
0: Dobře.
1: Ty bys řekl co?
0: Červenec.
1: Tomu, ne, já ti neřeknu ano, ani ne, jako no. Já bych musel googlit a negooglit.
0: Už to bylo dávno vygooglit. No dobře, co Lucka? Je taky hravá, přidává se na Facebooku rádích. Děti pláčou, rodiče se radují. Tak to je mám jednoduché. Takový... Aha, tak to je jednoduché, no, tak co? No,
1: tak já bych řekl září samozřejmě.
0: Ano, jako, no. Tam taky jako, bych řekl, že to je září. Tak bych... Lucko, moc děkujeme. Co Mara?
1: Mara napsal, dobré ránko rádio, jich všechno se zelená, kvetou tulipány, narcisy, třešně, stromy raší a vrací se ptáci z jihu. Je to první opravdu jarní měsíc, jeden den sluníčko a tričko, druhý den přehánky a kabát, teploty se šplhají k 10 až 15 stupňům. No tak duben bychom se asi zhodli, že? Jako, tak bych to jako viděl možná. Březe mi připadá až moc
0: první rozdět. Opravdu jarní měsíc, možná bych řekl, či večer ten březe.
1: Myslíš už jako?
0: No ale tak jako od toho je hra, že?
1: No
0: myslet si můžeme, co chceme jako. A společně s námi naši posluchači, co Evča píše na Facebooku rádích ke středečnímu rannímu tématu. Příchod z porodnice byl ve stejný den jako narození Ježíška. No,
1: no to asi červené nebude.
0: Tady je, asi tady je další oříšek. Tak Evičko, i tobě samozřejmě moc děkujeme. Popište měsíc, kdy jste se narodili, ale nesmíte napsat jeho název. Dejte nám vědět o tom na Facebooku rádích, posílejte dále SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Moc děkujeme.
2: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto. Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Ve finále dnes hodina jak středeční raní zde rádi, chty je stát The Business, tak zdravíme vás do práce, ať se vám i dneska daří. Dneska posíláme hity pro dobrou náladu a taky pro osvěžení, když je před námi, jak meteorologové tvrdí, další tropický den. Po 7. hodině Headway. David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Podepsání pod další peckou, která nás čeká po 7. hodině v ranní jízdě rádia, stejně jako Slavíček a Pokáč. Odborníci varují, že novela stavebního zákona může zkomplikovat povolování staveb. Nabídeme podrobnosti ve středečních jihomoravských zprávách rádia zatem 27.5.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh.

Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradí.

0: www.klimastyle.cz.
1: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na Den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Dobré středeční ráno, Moravo, máme minutu po 7.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Odborníci varují, že novela stavebního zákona může zkomplikovat povolování staveb a řidiči v Břeclavi chtějí zachovat dočasný kruhový objezd na ulici Národních hrdinů. Profesní organizace kritizují připravovanou novelu stavebního zákona a varují před možným kolapsem systému povolování staveb v Česku. Podle odborníků změny výrazně nezrychlí výstavbu ani nezlepší dostupnost bydlení, naopak mohou zvýšit náklady. Kritika míří hlavně na vznik centrální stavební správy a nepřipravené přechodné období mezi obcemi a státem. Architekti, zástupci obcí i ekologové upozorňují také na riziko chaosu, nedostatečné kontroly a možné oslabení ochrany životního prostředí. Naopak Svaz průmyslu a dopravy považuje centralizaci za šanci na rychlejší povolování velkých staveb a dopravní infrastruktury. Ulice Národních hrdinů v Břeclavi je po opravě kanalizace znovu plně průjezdná, doprava se vrátila do běžného režimu. Komplikace na hlavním průtahem městem trvaly necelých 8 dnů. Dočasný kruhový objezd na objízdné trase ale zatím zůstává v provozu a část lidí si přeje jeho zachování místo semaforů. Podle některých řidičů je provoz díky kruhovému objezdu plynulejší. Jiní upozorňují, že je příliš malý pro trvalé využití. Město zároveň připomnělo, že během uzavírky sledovalo dodržování dopravní omezení městskou policií pomocí kamer.
6: Rádio Jih. Počasí.
5: Zpočátku bude jasno až polojasno, během odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost, ale přehánky z ní budou jen výjimečné, zejména na Hodonínsku, kde by se mohla dokonce vyskytnout i bouřka. K večeru se pak začne vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty je až tropických 33 stupňů Celsia, na severu kraje lokálně jen kolem 28 stupňů, v uvozovkách jen. Ve Zlínském kraji taky tropická 30, na Vsetínsku místy kolem letních 25 stupňů Celsia. 3 minutky po 7 hodině v Bořeticích 15, Veselí nad Moravou Mikulčice Jelubí 17 stupňů Celsia.
8: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: A ještě na cesty na Brněnsku mezi Kuřimi a Tišnovem na příjezdu do Hradčan blokuje provoz nákladní auto s poruchou. Počítejte zatím s kratším zdržením, jde o silnici 2. třídy číslo 385 a pozor stále na silnici 2. třídy číslo 490 ve Zlíně v Sokolské ulici na úrovni zastávky městské hromadné dopravy Vysoká Mez se srazilo osobní auto s motorkou. Počítejte s omezením, dopravní policie nehodu došetřuje. Šťastnou středeční cestu.
6: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu
5: i mezi 7 a 8 nabídneme hity pro dobrou náladu a třeba taky prozradíme, kdo má svátek.

0: Geta, tedy svým Saturn Sentai, ve středeční raní jízdě Dobré ráno Moravo, 7 hodin 12 minut, čas podívat se do kalendáře a poblahopřát Valdemarům k dnešnímu svátku. Jméno Valdemar má v sobě sílu a tvrdost, kterou propůjčuje svému nositeli, dle svého významu jméno skrývá také moc a slávu. Gratulace po ránu míří na Zlínsku, kde máme 5 chlapíků s tímto jménem, na Brněnsku. Podle statistik žijí 4, na Uhersko, Hradišsko, či Kyjovsko, nebo Břeclavsku bychom spočítali na prstech jedné ruky. Tam pofrčí ale pusikedos, co by hudební dáreček. Alf a Čičín mají svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky, tak hafarům a kočičkám všechno nej. Pojďme mrknout do historie. V roce 1920 byl tento den Tomáš Garrigue Masaryk zvolen podruhé prezidentem Československa, v roce 1927 27. května, poté potřetí za sebou. Před 84 lety provedli členové skupiny Anthropoid atentát na Reinharda Heydricha. Zastupující říšský protektor na jeho následky zemřel 4. června. O 16 dnů později většina atentátníků zahynula po marném boji s přesilou. Atentát je hodnocen jako největší čin evropského domácího odboje za druhé světové války. Od roku 2022 si tak v Česku 27. května připomínáme jako Den národního vzdoru. Roku 1937 byl pak otevřen slavný most Golden Gate Bridge v San Francisco. V tento den pro pěší, pro automobilovou dopravu na druhý den. Mimochodem, takový malý Golden Gate Bridge najdeme i v Napajedlích, alespoň lidé mu tak přezdívají. No a nárosky dneska slaví rychlobruslařská Martina Sáblíková, kuchař Jamie Oliver. Zatímco česká rychlobruslařská legenda se narodila v roce 1987, známý britský šéf kuchař přišel na svět o 12 let dříve, tedy v roce 1975. Zpátky k Valdemarům, jež mají po celý dnešní den svátek, ze středeční raní zde posíláme slibovaný hudební dárek. Tady jsou Pussycat Dolls.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 20 minut po 7, Elton John, Dua Lipa, hezké středeční ráno, Moravo. V seriálu Knight Rider jsme viděli kita skákat, teď zjistíme, že i v klasickém provozu to jde.
1: Hej, jde to. Policie ve Wisconsinu dopravdy pronásledovala řidiče, který při útěku autem doslova přeletěl přes jiné vozidlo. Zase Hollywood jako hadr v reálném životě. Dramatická honička se odehrála poblíž města Fond du Lac v americkém státě Wisconsin. Policisté tam při běžné dopravní kontrole zastavili 44-letého Devina Stokese, na kterého byl vydán zatykač. No a tady to celé začalo. Hlídka si vysílačkou přivolala další policisty, včetně zástupce místního šerifa. Ve chvíli, kdy posily dorazily na místo, řidič náhle šlápl na plyn a začal ujíždět po dálnici. Celé to pronásledování zachytila palubní kamera policejního auta, jsou z toho záběry, no a tam na nich jde vidět, jak Stokes jel z dálnice, projel po travnatém svahu a znovu se snažil dostat na silnici. Pak ovšem najel obří rychlostí na násep křižující komunikace a jeho auto se na okamžik vzneslo do vzduchu. Prostě se kolik proletěl. Při riskantním skoku přelétl přes jiné vozidlo a dopadl až do pole za silnicí. Řidič se po havárii pokusil utéct pěšky, policisté ho ale rychle dostihli. No a i protože si při tvrdém dopadu lehce poranil auto i sebe, to neměli policisté zrovna složité, protože už tak jako kulhal a moc utíkat rychle nemohl. Po ošetření skončil ve věznici, v této chvíli čelí několika obviněním, samozřejmě nechybí mezi těmi obviněními i bezohledná jízda, pak se přidává i odpor při zatýkání a ohrožení veřejnosti. No a jak známe ty americké zákony, kde se to všechno sčítá, tak se nemusí na tu svobodu podle mě hodně, ale hodně dlouho podívat.
0: Tak ale letající auto za člověk nevidí v provozu každý den.
1: To rozhodně ne.
0: Já doufám, že tady se tak nestane a všechny kolečka zůstanou pěkně na zemi.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

nejznámějších, třeba Lady Gaga, Doučí. A po polo jsme ve středeční raní z Jirády, Hika Felamiraj. Přidáme taky třeba další krátké středeční jihomoravské zprávy a podíváme se i na cesty. Třeba na průtahu Starého Města máme hlášenu dopravní nehodu.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.

0: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hezké středeční ráno, Moravo, je půl osmé.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: V Břeclavi staví novou rezidenci školka, která nabídne celkem 73 bytů pro více než 200 lidí. Developer z Hodonína představil původní plán rodinných domů na cenově dostupnější byty, protože výstavba výrazně zdražila. Největší zájem je podle investora o menší byty 1+K a 2+K. Developer chce mezi ulicemi Holcova a Karoliny Světlé v Brněnské Lišni postavit nový komplex se 150 byty. Vedení městské části ale projekt kritizuje. Starosta upozorňuje hlavně na nedostatek parkovacích míst a obavy z větší dopravní zátěže.
5: Počasí.
6: Aktuálně měříme například v Uherském Hradišti již 17 stupňů, Tvarožná Lhota, Dolní Věstonice a Dolní Němčín měří shodně po 16.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: A znovu taky na cesty na průtahu Starého Města v Brněnské ulici směrem na Uherské Hradiště se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte s nárazovým zdržením. Na dálnici D1 na 196,5 km u Brna směrem na Jihlavu havarovalo osobní auto s kamionem. Počítejte se zdržením teď aktuálně ve 2-kilometrové koloně. Na dálnici D1 zůstáváme na 214,5 km směrem od Brna na Vyškov. Někdo ztratil pracovní nástroj. Dejte pozor na lopatu ležící mezi jízdními pruhy. Na D52 na 18. kilometru směrem od Pohořelic na Brno stojí u hranice osobní auto s poruchou a v Brně Bohunicích v ulici Lány narazilo nákladní auto do stromu. Počítejte s omezením. Šťastnou středeční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.

sledujeme padající hvězdy z oblohy. V tomto případě při světelné show padaly drony. Dokonce desítky dronů. A rovnou k divákům. Podrobnosti už za chviličku ve středeční raní z rádia. Teď 3 minutky po polosmé, letní kousek, Kaoma Lambáda, vzpomínka na konec let 80. Díky, že posloucháte Rádio Jich, Rádio Jižní Morava.

0: 7.38, Lady Gaga doučí ve středeční raní z Rádia X. Vždycky, když se něco po tento, tak je potřeba najít viníka. Třeba jako ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje.
1: Když dovolíte, já se toho nektrohosil, protože přečinou byla chybná elektronka E13 z našeho podniku Katoda Olomouc. Přepojuje se k omlově i naša fabrika.
0: Co se stalo přesně v Sydney, to se zatím řeší, i když už teď v podstatě firma, která pořádala dronovou show, o které bude řeč, jednoduše uvedla, že se stal nepředvídatelný technický problém, nepředvídatelné technické potíže. Jak už jsme nastínili před pár minutkama, za normálních okolností hledáme nějakou padající hvězdu na nebi, abychom si něco přáli. V tomto případě doslova do písmene při světelné show padaly desítky dronů z nebe, a to kousek od diváků. V Sydney se každoročně pořádá populární festival světla, ve vzduchu bylo na 1000 dronů, jenomže pak se cosi pokazilo, pak se právě objevil již zmiňovaný nepředvídatelný technický problém, no a šup 89 dronů padalo dolů. No, bylo to, když se dívám na to video, docela drsné. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Firma řekla, že všechny ty drony spadly v nějaké té vymezené, v tom vymezeném prostoru, ale na tom videu jde vidět, že ty drony padaly kousek od těch diváků. No, na jedné straně v posledních letech se odstupuje od ohňostrojů, používají se barzgre drony, vypadá to fantasticky, ale evidentně, tak jak ohňostroj má nějaké negativní vlivy, třeba na to životní prostředí, tak u té dronové show se taky může stát, že se něco pokazí a ten dron někomu, nedej bože, spadne náhle.
2: No, evidentně se může stát jako u čehokoliv cokoliv, že jako, tak tam jako, jak říkáš, když ohňostroje byly, tak ti hold spadne na hlavu něco fyzicky z těch ohňostrojů. Tady zase nějaká ta elektronečka, dron udělá výhybku doleva, doprava a už padá střemlav dolů. Prostě může se stát při čemkoliv, cokoliv a musíte být vždycky obezřetní.
0: Tak každoročně populární festival nebo každoročně uváděný populární festival světla v Sydney možná bude mít ještě v nadcházejících letech nějakou nadstavbu. Ulov si svůj dron po té, co už ukázal show na nebi. No tak může se stát prostě. Údajně někde možná nějaká ta rádiová frekvence, že by to někdo rušil. No, naštěstí se nikomu nic nestalo, ale kdo zažil nějakou tu dronovou show, která i v České republice zažívá, řekněme, boom, pořádný boom, tak musíme teda říct, že to je něco úchvatného, něco fantastického. Mira, i když nemůžeš, tak přidej, tak přidáme další z hitů pro dobrou náladu ze středeční ranní jízdy. Přejeme vám dobré ráno a ať se vám daří.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Dvě minutky po 7:45, Miley Cyrus, krásné slunné středeční ráno, Moravo. Pojďme znovu k rannímu tématu. Dneska máte za úkol popsat měsíc, kdy jste se narodili, ale nesmíte napsat jeho název a naším úkolem je zkusit tipnout, který že to měsíc je, a stejně tak to mohou tipovat i naši posluchači na Facebooku Rádia. Tak pojďme se podívat, jakou nápovědu nám dáváte v tomto případě?
1: No, napsala Veronika, ahojky kluci, lehké jako facka, maturitní pořekadlo, někdo září, někdo, no, samozřejmě v září, že? Tady
0: tak hlavně
1: je to
0: klapne.
1: To už to by nemohlo, no. No.
0: Jara se taky přidává k hravému ranímu tématu v půli pracovního týdna a píše nejkratší měsíc v roce. Tak tady bychom si taky asi s únorem poradili,
1: ano,
0: že?
1: Ano, přesně tak, napsali Jenda, ahoj kluci, tak já jsem v měsíci, kde teče burčák proudem a začíná vinobraní, pěkný slunečný den, Jenda. No tak tady jsme zase u září.
0: Už aby to bylo. I když podle zákona se může burčák prodávat už od 1. srpna, ale asi srpen, září. Jako,
1: jasný, jako řekl bych, že možná jen tam myslel to
0: jo,
1: září.
0: Jasné,
1: jako, no.
0: Jasné, už aby to bylo, aby bylo konec těm tropům. No a pojďme se podívat ještě, co nám píše k rannímu tématu Jirka. Dobré ráno, i ženi, ten měsíc si dáváme velká předsevzetí, ale stejně ho půlka z nás nedodrží. No tak, jaký měsíc byste tipovali? Myslím si, že když řekneme leden, tak se nespleteme.
1: No určitě, myslím, že to je jediná možná varianta.
0: Tak opět a znovu děkujeme všem, co se po ránu zapojujete do ranního tématu a jakože vás je, evidentně při středečním ránu jste hraví a nás to velmi těší, takže i po 8 hodině dáme další vaše komenty, další vaše nápovědy. Psát můžete i nadále na Facebook Rádia, posílat SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. I nadále platí, že chceme, abyste popsali měsíc, kdy jste se narodili, ale nesmíte napsat jeho název. No a co se týče nápověd, jsou fantastické. Stejně jako vy, tak děkujeme. Za chviličku další z hitů pro dobrou náladu.
2: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto. Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Tak už je tady půle pracovního týdne. A zase to kapičku veselější. Už za chvilečku další středeční jihomoravské zprávy. Brněnská Líšeň kritizuje plán

0: Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem vhodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte

0: motorbike.com.
1: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock and roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
2: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
3: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.

0: lidí. Developer z Hodonína představil původní plán rodinných domů na cenově dostupnější byty, protože výstavba výrazně zdražila. Největší zájem je podle investora o menší byty 1+KK a 2+KK, které často kupují také investoři na pronájem. Nové bydlení láká nejen obyvatele Břeclavy, ale i lidi z Brna. Hlavní bytový dům má být hotov do konce příštího roku, celý projekt nejpozději v polovině roku 2028. Developer chce mezi ulicemi Holcova a Karoliny Světlé v brněnské Líšni postavit nový komplex se 150 byty. Vedení městské části ale projekt silně kritizuje. Starosta upozorňuje hlavně na nedostatek parkovacích míst a obavy z větší dopravní zátěže v okolí školy. Podle developera projekt splňuje všechny předpisy a počítá také se stojany pro kola i úpravami pro bezpečnější dopravu. Část místních obyvatel se obává zhoršení parkování a hustšího provozu v už teď vytížené lokalitě. O stavbě zatím stavební úřad nerozhoduje, protože žádost o povolení dosud neeviduje.
1: Počasí. Zpočátku bude jasno až polojasno, během odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost, ale přehánky z ní budou jen výjimečně a když už, tak na Hodonínsku, kdyby se dokonce mohla vyskytnout i bouřka. K večeru se začne vyjasňovat, nejvyšší odpolední teploty až tropických 33 stupňů Celsia, ovšem na severu kraje lokálně jen kolem 28 stupňů, tedy v uvozovkách jen. Míříme do Zlínského kraje, kde taky naměříte tropických 30 stupňů Celsia, na Vsetínskou místy letních 25 stupňů. No a skoro dvě minutky po 8 hodině, Topol na Uherské Radiště 20 stupňů Celsia, Bzenec 19, zdravíme do Lednice, kde měříte aktuálně 21 stupňů.
2: Poslední šance. Využijte dobrodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih. Doprava. I v půli pracovního týdne míříme na cesty na D2 mezi 32. a 33. kilometrem směrem od Brna na Břeclav. Stojí u hranice osobní auto s poruchou, projíždějte opatrně. Na průtahu Starého města v Brněnské ulici směrem na Uherské Radiště připomínáme, se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh a na dálnici D1 na 196. a 5. kilometru u Brna směrem na Jihlavu. Také, jak už od nás víte, havarovalo osobní auto s kamionem. Tady počítejte i nadále s cirka 2 kilometry dlouhou kolonou. Tak pevné nervy a si hem šťastnou středeční cestu.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: A frčíme dál mezi 8 a 9. Budeme ve středeční ranní jízdě za tem 27. května servírovat hity pro dobrou náladu. A taky vám nabídneme třeba soutěž Dejte si pozor na jazyk. Dnes ve hře další vstupenky na šardický nářez, který se nezadržitelně blíží.

0: 8 hodin a 11 minut, krásné středeční ráno, Moravo. Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, konkrétně tedy ranní jízdu. No a letos je to 5 let od chvíle, kdy Hodonín zasáhlo ničivé tornádo. No a ve studiu vítám starostu města pana Libora Střechu, se kterým probereme, jak se z této rány osudu stala příležitost postavit město znovu a lépe. Tak pane starosto, vítejte.
1: Krásné, dobré slunečné ráno vám i všem posluchačům Rádia Jih.
0: Když se ohledneme zpět na červen 2021, jaká byla ta první bilance škod na městském majetku?
1: Tak škody byly skutečně obrovské a zasáhly kromě majetku obyvatel z našich budov hlavně parky a lesy. Celková výše škod byla vyčíslena na 123 milionů korun a vlastně od začátku jsme museli řešit vše, téměř poničené základní školy u Červených domků, přes kompletně zničený psí útulek, po sportovní halu, v podstatě celou bažantnici, pánov, jako bylo to opravdu spousta.
0: Dá se říct, co bylo tehdy prioritou, co se muselo opravit jako první, aby město mohlo fungovat?
1: Tak aby město nebo ty části, které byly poničené, mohly fungovat, tak jsme museli primárně opravit kritickou infrastrukturu. Ale potom, když jsme už si trošku jako v uvozovkách odfoukli tady od tohoto, tak tou jednoznačně největší prioritou byla oprava základní školy u Červených domků, která stala v podstatě přímo v hlavní ose toho tornáda. A musím říct, že se nám ji podařilo vlastně neuvěřitelným tempem opravit tak, že děti už v září mohly plnohodnotně nastoupit do tříd a zahájit výuku. Potom teda samozřejmě ty ostatní věci v té bažantnici, bylo jich spousta, ale z těch největších to byla určitě právě ten psí útulek a sportovní hala.
0: No, bažantnice je srdcem zeleně v Hodoníně. Jak vypadala obnova tamního příměstského lesa?
1: Tak obyvatelé Hodonína ví, že bažantnice je vlastně nejzelenější část. A tady to bylo velmi bolestivé, protože to tornádo nám zničilo 38 hektarů lesa. Takže jsme museli vlastně místo původních plánů, protože je to hospodářský les, nebo v té době to byl, takže tam má probíhat těžba řízená, tak místo kácení se okamžitě změnilo na masivní výsadbu. Vysadili jsme už přes 80 tisíc sazenic stromů a v obytné části v tom intravilánu bažantnice dalších 400 stromů. Mě teda udělalo obrovskou radost, že jsme vlastně zahájili takzvané komunitní výsadby, že jsme sadili ty stromy v tom intravilánu, v té bažantnici s občany, kteří se do toho opravdu hodně zapojili a v několika vlnách pomáhali sadit vlastně s odbornýma firmama a se zaměstnanci města tady ty stromy, tak to jsem za to rád, že jsme společně vraceli tady tu zeleň, tyto stromy zpátky do bažantnice.
0: To věřím, že to člověka potěší. Nabízí se otázka, došlo i na využití dřeva, které tornádo polámalo?
1: Ano, byť to byla opravdu překotná, hektická doba, tak snažili jsme se už od začátku zachytit nějaké to dřevo, protože bylo toho kvanta kubíku, hodně toho bylo poničeného, že nebylo vlastně využitelné na nic, ale to, co nám odborníci přes dřevo řekli, že je uchopitelné, tak jsme nechali naskladnit, na pilách nařezat a postupně to vracíme, hlavně snažíme se do bažantnice formou mobiliáře, asi nejkrásnější ukázka je na již hotové cyklostezce na ulici Velkomoravská, kde ten mobiliář vlastně je z toho potornádového dřeva.
0: No, to byl pohled do minulosti, ale co se v bažantnici děje právě teď? Už za pár dní nás čeká jedno velké slavnostní otevírání a právě na aktuální stavby se pana starosty zeptám na Rádio Jih už za malou chvíli.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: krásné slunné středeční ráno, toto byla kapela Čína s Kim, za chviličku Jamelia. No a v ranní jízdě rádia se vracíme k povídání se starostou Liborem Střechou. Naším dnešním tématem jsou potornádové projekty. Hodonínská městská část Bažantnice se teď doslova mění před očima a my se podíváme, co všechno se tam právě dokončuje. Pane starosto, předpokládám, že v kalendáři už máte červeně zakroužkované datum 3. června. Na co se mimo jiné i lidé mohou těšit?
1: Je to tak, právě 3. června slavnostně otevíráme nový park u Červených domků. Ten je situován mezi Domem přírody, integrovanou střední školou a základní školou u Červených domků. Tento projekt vznikl úplně na nové ploše, kde dřív vlastně stál les, o který nás tornádo připravilo. Dneska troufnu si říct, že je to opravdu velmi moderní prostor, kde si lidé budou moci odpočinout, ale najdou tam také i skvělé zázemí pro sport. Takže tímto bych chtěl všechny pozvat do nového parku a jak už bylo řečeno, slavnostní otevření bude 3. června.
0: Velkým tématem bylo i dětské městečko, které tornádo bohužel srovnalo se zemí. Kdy se tam vrátí děti?
1: Ano, dětské městečko, velké téma i po tornádu. My jsme si nikdy nepřipustili, že bychom ho neobnovili, takže jsem rád, že tento projekt už se také blíží ke konci. Je to vlastně chatkový tábor pro volnočasové organizace, prošel úplně kompletní obnovou. Mám dobrou zprávu pro všechny budoucí uživatele, protože dětské městečko bude hotové a připravené k návratu dětí už po těchto velkých prázdninách, takže od 1. září. A musím říct, že pro nás je to velmi důležitý symbol návratu života do této lokality.
0: Víme, že se i v zoo stále pracuje. Co nového nabídne návštěvníkům tamní pavilon, třeba akvárií?
1: Ano, také zoologická zahrada neunikla ničivému tornádu, byla silně zasažena a právě obnova akvárií je jedním z těch hlavních velkých projektů. Také tady můžu s radostí říct, že práce finišují, v podstatě v této fázi už se připravuje nebo probíhá zarybňování, takže ten původní termín na podzim letošního roku otevření splníme 100% a já věřím, že se nám to podaří i ke konci prázdnin, takže ještě v té hlavní návštěvnické sezóny, takže tady tento tahák pro turisty a místní rodiny bude opravdu využit.
0: No, máte v lese i něco pro milovníky přírody, kteří chtějí vidět třeba, jak se les obnovuje sám bez zásahu člověka?
1: Ano, tak přesně pro ně stavíme povalový chodník přes Olšinu, ten už je také téměř před dokončením a tady si lidé budou moci zblízka prohlédnout část lesa, kterou jsme záměrně ponechali vlastně přirozeným přírodním procesům po tom tornádu. V budoucnu tady plánujeme a povede tady i naučná stezka pro školy a veřejnost.
0: Nové parky, chodníky v lese vypadají skvěle, ale kolik to celé stojí a kdo to vlastně platí? Za chvilku se na rádu jich podíváme na rozpočet a také na to, jaké další vize má město s Bažantnicí do budoucna.
2: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkuji.

0: Na základečku další svěží kousek Ray Dalton. Teď ale na rádu jich posloucháte dál povídání se starostou Hodonina panem Liborem Střechou. Jdeme pomalu, ale jistě do finále a my se pana starosty budeme ptát na rekonstrukci po tornádu. My víme, že ta rekonstrukce po tornádu není vůbec levná záležitost, tak pane starosto, pojďme si nalit čistého vína. Kolik peněz už do obnovy bažantnice celkem přiteklo, když se podíváme na ty největší projekty? O jaké částce se vlastně bavíme?
1: Tak v součtu se bavíme o opravdu velké částce. Součet všech nákladů na ty hlavní projekty v této lokalitě se už blíží k 1 miliardě korun, přesně je to asi 962 milionů. Nejdražší je sportovní areál u Červených domků, který vyjde zhruba na 330 milionů. Je to obrovská suma, ale já jsem přesvědčen, že bažantnice si takovou investici po té živelné katastrofě opravdu zaslouží.
0: Možná si obyvatelé města položí otázku, musí to všechno platit město ze svého rozpočtu, nebo máte třeba i nějaké, řekněme, partnery?
1: Tady mám dobrou zprávu pro všechny naše občany. Město hradí přibližně 60% nákladů, což je asi 580 milionů korun. Zbytek se nám podařilo zajistit díky dotacím, pojistnému plnění a také díky štědré podpoře nadace manželů Komárkových, která nám velmi pomohla například u sportovního areálu nebo domu přírody. Na rovinu se musí říct, že bez těchto externích zdrojů by takto rozsáhlá obnova určitě nebyla možná. Mm-hmm.
0: Za ty roky, co spolu spolupracujeme, víme, že máte vždycky něco v plánu, tak co máte v plánu dál? Na čem začnou pracovat, řekněme, architekti a stavební firmy v příštích měsících?
1: Tak jak říkáte, pracuje se pořád kontinuálně dál. Z těch největších projektů tady v této lokalitě je to pořád areál sportovních nebo u Červených domků sportovní areál, kde projektujeme velkou tribunu pro fanoušky fotbalu a atletiky. A dále, a to je zase důležité pro občany tady těch zasažených částí, už jsme ve finální fázi přípravy rekonstrukcí nebo revitalizací sídlišť Ivana Olbrachta a Hornické čtvrti. Obě tato sídliště, jak víme, tornádo připravilo téměř veškerou zeleň, takže tam budeme řešit nejenom parkování a infrastrukturu, ale hlavně novou výsadbu a také samozřejmě i herní prvky pro děti a mobiliář pro všechny ostatní obyvatele.
0: Je mi jasné, že vás ani touto otázkou nezaskočím. Mohou třeba občané někde průběžně kontrolovat, jak ty projekty postupují?
1: Jasně, tak snažíme se dávat co nejvíc informací na všechny naše sociální sítě, na webové stránky, ale ten, kdo chce být trošku ve větším detailu, tak máme portál hodonin.pincity.cz a tam občané najdou vlastně pravidelně aktualizovaný vývoj každého z více než 20 projektů, které v Bažantnici i po celém městě realizujeme.
0: Pane starosto, velké díky za vyčerpávající přehled a přeji, ať se všechny plány podaří dotáhnout do zdárného konce.
1: Děkuji také za pozvání a všem posluchačům přeji krásný den.
0: To byl starosta Hodonína Libor Střecha, my v ranní jízdě rádích pokračujeme s hity pro dobrou náladu, tak zůstaňte s námi.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio

0: středeční raní z Jerry Dalton. Už za chvilečku další kopa hitu pro dobrou náladu i osvěžení po půl deváté k Sindlix. Sunrise Avenue. Nebo Kaskáda. Ale ještě předtím krátké středeční jihomoravské zprávy.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v Břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.

0: automatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
3: What's up? Zdravím celý Horoní na okolí, moje jméno je Mikel Verte, zachtěl bych vás všechny pozvat na student party.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Hezké středeční ráno, Moravo, lehce po půl deváté, nabízíme slibované krátké zprávy.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Profesní organizace kritizují připravovanou novelu stavebního zákona a varují před možným kolapsem systému povolování staveb v Česku. Podle odborníků změny výrazně nezrychlí výstavbu ani nezlepší dostupnost bydlení. Ulice Národních hrdinů v Břeclavě je po opravě kanalizace znovu plně průjezdná a doprava se vrátila do běžného režimu. Komplikace na hlavním průtahu městem trvaly necelých 8 dnů. Dočasný kruhový objezd na objízdné trase na křižovatce ulic Sovadinova 17. listopadu a Jana Palacha ale zatím zůstává v provozu a část lidí si přeje jeho zachování místo semaforů.
8: Počasí.
9: No a podíváme se také na aktuální teploty u nás v regionu, tak Zlín už měří 20 stupňů, stejnou teplotu hlásí také Lipov, Klentnice a Kunovice.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: A znova na cesty bohužel divočina na D2 na 13. kilometru před sjezdem na Blučinu směrem od Břeclavi na Brno došlo k hromadné srážce 5 osobních aut. Levý pruh je neprojezdný, je tam kolona, vypadá to, že bude narůstat, tak nezapomeňte na záchranářskou uličku. D2 13. kilometr sjezd před sjezdem na Blučinu směrem od Břeclavi na Brno. Na Břeclavsku při průjezdu diváky směrem od Nikolčic zasahují záchranáři a policie u havárie motorkáře. I tady počítejte s omezením. Na Břeclavsku mezi Mikulovem a Valticemi u Sedlece došlo ke srážce osobního auta se skútrem. I tady je potřeba počítat s omezením provozu. V Brně Maloměřicích v Selské ulici u křižovatky s ulicí Borky srazil osobní auto chodce. Na místě zasahují záchranné složky. Za výjezdem ze Zlína v Březnické ulici směrem Uherské Radiště havarovalo osobní auto. I tady nehodu vyšetřuje policie, proto počítejte s omezením. A ještě dálnice D1 225. kilometr. Nebezpečná situace směrem od Vyškova na Brno zasahuje do provozu odstavený autobus s defektem. Taky tady buďte velmi opatrní. Si hem šťastnou středeční cestu za volanty, za chviličku Xindlix.
8: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jí.
7: A dáme si taky něco příjemného v podobě soutěže. Máme pro vás připravenou soutěž. Dejte si pozor na jazyk a veře. Další dvě vstupenky na šardický nářez.

0: Je Clean Bandit, za chviličku Sunrise Avenue a Hollywood Hills.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Už za chviličku aktivujeme linku 518-345-678, k nám sem do studia radní jízdy rádiích a budete moci soutěžit o dvě vstupenky na šardický nářez, který se uskuteční v sobotu 13. června. Letošní ročník bude ve znamení oslav 740. výročí od první písemné zmínky o obci Šardice. A vrcholem oslav bude velkolepý koncert fenomenální skupiny Queenie World Queen Tribute Band, který přiveze jedinečnou show plnou energie, emocí a legendárních hitů Freddieho Mercuryho. K tomu vystoupí kapely Countryho a Sintra, večer pak zakončí DJ Pepe. No, parádní sobota 13. června, kdo chce být u toho, může právě teď volat na 518-345-678 a zkusit si dát pozor na jazyk. Dobré ráno přejeme komu? Tutkošovi, tak ho zdravíme. Tak linka v tuto chvíli k nám sem do studia ranní jízdy rády jich volná. Šardický nářez se na vás těší. My tady ve studiu ranní jízdy rádia jich taktéž, tak dobré ráno. Aj, že by nám to dneska dělalo nějaké problémy v tom sluném jitru, teplém, že by se nám rozpustil kabel. 3, 2, 1, teď zkusíme to ještě jednou, dobré ráno. Tak dneska to neklapne. Dneska si asi nedá někdo z vás pozor na jazyk. Nebo že by teď, dobré ráno. Haló, slyšíme se? Haló. Tady radní zda rádiejch, máme tam někoho na drátku? Asi nemáme, čověče. Tak to fakt vypadá, že nám dneska ten kabel činí nějaké problémy. Dobré ráno, haló.
2: Tibor, dobré ráno.
0: No, tak jsme se posnažili, dali jsme tomu ještě šanci. Tak, Libor, slyšel jsem dobře?
2: To je Tibor.
0: Tibor, odkud voláš, prosím?
2: Z Kyjova.
0: A děláš venku nebo vevnitř?
2: Vevnitř.
0: A klima funguje?
2: Samozřejmě, všechno v pohodě.
0: Super. Tak, pravidla naší soutěže jsou ti jasná?
2: Jsou.
0: Tak, jdeme na to, držíme ti pěsti.
2: Pustíme to.
0: Má pivo pěnu?
2: Pivo pěnu určitě má.
0: A dobrou, že?
2: Výbornou.
0: Má limonáda černou barvu, limonáda kola?
2: Kola předpokládám, že většinou ano, a teď jsem to pokazil, dám šanci někomu jinému, nedá se nic dělat.
0: Ty jsi férový hráč, měj se hezky, ať se ti daří, ahoj.
2: Díky, krásný den, ahoj.
0: Tobě taky, čau. No tak vidíte, dámy a pánové. Tento si to uvědomil náš posluchač hned a krásná fair play. Dám šanci někomu jinému. Tak zítra.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Je středa, tak ranního tématu je třeba a díky vám vyšperkovanému rannímu tématu dáme prostor, protože jsme dneska po vás chtěli, abyste to zdárně udělali, popsat měsíc, kdy jste se narodili, ale nesmíte napsat jeho název. A naším úkolem bylo, či stále ještě je, se posnažit najít ten správný měsíc, ve kterém jste spatřili světlo světa, ale zkoušíte to i na Facebooku Rádích, i vy, další posluchači, jeden napíše a druhý testuje. A musím říct, že ty vaše nápovědy jsou fakt fantastické.
1: No, teď, když se dívám, Luke, tak si myslím, že to máme ve všech ohledech jako docela jednoduché, že to trefíme i my dva. Což už je teda co říct. Marcela napsala, je to letní měsíc, ve kterém jsou dva státní svátky. Mimochodem, v ten jeden svátek jsem se narodila. No tak to samozřejmě nemůže být nic jiného než červenec.
0: Říkáš ty. Co nám píše Rozárka na Facebooku Rádích? Prázdniny se blíží ke konci a já jako lev i pana ve znamení se jako malá Rozárka narodím. Srpen?
1: No, jako tak bych to asi viděl.
0: Jo,
1: no.
0: Tak to jsou rád, když to tak vidíš.
1: Vzhledem k tomu, že jsem leva, jsem v srpnoví, tak asi bych to tak viděl. Jarmila napsala, dobré ráno, Jižánku, narodila jsem se v měsíci, kdy je svátek práce, den vítězství, rozkvětá šeřík, no a tady jsme zase u května.
0: Poznáš to podle toho šeříku hlavně,
1: podle toho šeříku hlavně.
0: A co dáš já v měsíci mého narození? Měsíc, kdy se všichni modlí, aby tento rok byl lepší než ten předchozí. A tak je to období, kdy fitka praskají ve švech a předsevzetí umírají rychle než vánoční cukroví. Jo, taky další moc děkujeme, prozrazovat nebudeme, můžete si tipovat, co to je za měsíc.
1: No, tak jako, myslím, že i tady je zcela jasné, že to je jako leden. Říkám, jako tentokrát na nás byli posluchači hodně a teď to bylo jednoduché.
0: Jak popisovali měsíc, kdy se narodili naši posluchači, nalezete na Facebooku Rádích a Klíďo Píďo si díky těm nápovědám. Můžete vyzkoušet i vy, zdali pak se trefíte či nikoli. Tak moc děkujeme vám všem, co jste se za slunného teplého rána zúčastnili našeho ranního tématu. Posíláme další z osvěžujících hitů pro dobrou náladu. Muzika z let 90. Robert Miles, Maria Nyler a One and One.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou. A

0: Pomara ztracený. Je středa 27. května, máme pro vás další čerstvé jihomoravské zprávy. V Břeclavi vznikl provizorní kruhový objezd kvůli opravám na silnici u ulice Národních hrdinů, či přímo v ní. No a řidičům se to líbí, tak zůstane či nezůstane. Možná odpovíme už za chviličku.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh

0: Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na trasu Když ulice vypráví. V sobotu 30. května v 10 hodin.

0: tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.briskvd.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
2: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
3: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
7: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
8: Hezkou středu přejeme, máme 3 minutky po 9.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Odborníci varují, že novela stavebního zákona může zkomplikovat povolování staveb a řidiči v Břeclavi chtějí zachovat dočasný kruhový objezd na Sovadince. Profesní organizace kritizují připravovanou novelu stavebního zákona a varují před možným kolapsem systému povolování staveb v Česku. Podle odborníků změny výrazně nezrychlí výstavbu ani nezlepší dostupnost bydlení, naopak mohou zvýšit náklady. Kritika míří hlavně na vznik centrální stavební správy a nepřipravené přechodné období mezi obcemi a státem. Ulice Národních hrdinů v Břeclavě je po opravě kanalizace znovu plně průjezdná a doprava se vrátila do běžného režimu. Komplikace na hlavním průtahu městem trvaly necelých 8 dnů. Dočasný kruhový objezd na obízné trase na křižovatce ulic Sovadinova 17. listopadu a Jana Palacha, ale zatím zůstává v provozu a část lidí si dokonce přeje jeho zachování místo semaforů. Podle některých řidičů je provoz díky kruhovému objezdu plynulejší, jiní upozorňují, že je příliš malý pro trvalé využití. Město zároveň připomnělo, že během uzavírky sledovala dodržování dopravních omezení městská policie pomocí kamer.
9: Počasí.
8: Před námi další horký den, zpočátku bude jasno až polojasno, během odpoledne se bude vyvíjet kupovitá oblačnost, ale přehánky z ní budou opravdu jen výjimečné, zejména když už se objeví tak na Hodonínsku, kde by se dokonce mohla vyskytnout i bouřka. K večeru se začne zase vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty až tropických 33 stupňů Celsia, i když pravda na severu kraje lokálně jen kolem 28 stupňů a tropy budete mít ve Zlínském kraji maxima 30 stupňů Celsia. Aktuálně ve Zlíně 22, Domanín, Němčičky 21, Slavičín 20 stupňů.
7: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: A znovu taky na cesty připomínáme na D2 na 13. kilometru před sjezdem na Blučinu směrem od Břeclavy na Brno. Došlo k hromadné srážce 5 osobních aut, počítejte i nadále se zdržením v koloně. A připomínáme na silnici 2. třídy číslo 381 na Břeclavsku při projezdu diváky směrem od Nikolčic zasahují záchranáři.

0: Tak je zase tady. Ahoj.
1: Ahoj.
0: To znělo, kdybych je tady nechtěl, že?
1: No, trošku,
0: ne. Tak
1: no.
0: Už je tady, jsme rádi. Další sluníčko na Jižní Moravě. Verča, ahoj.
1: Ahoj.
0: Za chvíličku Doučí, anebo Mara ztracený a originál. No a budu tady mít taky jeden příběh originálního hafana, protože my společně vyrazíme do světa. Víme, že jsou země, kde se toulavými psy to jen hemží, ale i u toho toulavého psa může vzniknout neskutečné silné pouto díky v uvozovkách obyčejné laskavosti, která se ale trošičku vytrácí v tomto rychlém světě. Je to tak?
1: No je to tak a to zní zajímavě. Já se těším.
0: Tady to zní vždycky zajímavě.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 20 minut po 9. Mara ztracený originál, za chviličku J-Lo, chcete-li Jennifer Lopez a Waiting for Tonight, teď vyrážíme do světa, jak jsme říkali, jsou země, kde se toulavými psy to jen hemží a my tady máme takový krásný příběh, kdy jedno toulavé štěně začalo svému, řekněme, zachránci nosit malé dárky pokaždé, když ho ten zachránce přišel nakrmit. On si ho jako nevzal dom, ale prostě když tam vždycky šel, tak mu tam nechal nějaké granule, prostě nějaký pamlsek nebo něco. A ten Hafan věděl, že prostě ten člověk chodí v ten daný čas, tak už tam na něj čekalo a přitáhlo mu klacíky, různé jiné drobnosti, blbosti, dokonce někde našlo i kokos, to štěně. Jednoduše takový způsob, jak poděkovat tomu člověkovi, který ho krmil. No a googlil jsem a podobné chování prý u psů není výjimečné. Odborníci říkají, že psi si tak budují vztah a dávají najevo důvěru i radost z kontaktu s člověkem. To říkám pořád, že by se někteří lidé o těch zvířat mohli učit.
1: No to ale
0: toto je prostě...
1: No to je krásné.
0: Jak říkají mladí, 12-letí dneska, to je cute.
1: To je very cute.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Končí ani pracovní týden, ale na stranu druhou to raní křupnutí nebylo v zádech, ale to, že se ten pracovní týden láme. Takže zase je to o kapičku veselejší.
1: Ty víš, že já mám ráda vždycky takové ty zprávy. Vědci zjistili a vědci. Ale
0: ví i naši posluchači už dávno.
1: Všichni už to ví. Ale vědci teď vymysleli něco pro mě. Normálně fakt pro mě. No a já toho nemůžu moc říct, prostě já jak furt zapomínám a prostě si nic nepamatuju. Tak teď mi na to něco
0: objevila
1: vymysleli.
0: Objevila tu škola papír, budeš si to psát, ne?
1: Ne, to mi nefunguje. Ne, já začnu používat tohle, až to přijde na trh.
0: Tak jestli máte problém se zapomínáním stejně jako Verča, tak by se vám to taky mohlo hodit, ne?
1: Ano, rozhodně. No

0: www.klimastyle.cz.
1: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportwagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Stavíte? Stavte se! Stavebniny DEK pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105,1, Uherské Hradiště 969 a z

0: Jonas Blue na rádiu jejich za chviličku Lucie Amerika a v případě, že se sem tam stane, že na něco zapomenete, vřele doporučujeme poslouchat Verču oboma ušima, protože má pro nás návod.
1: No ano, protože vědci teďka z Texaské univerzity vyvinuli nějaký nosní sprej, který zřejmě teda dokáže zvrátit stárnutí mozku. A funguje tak, že tlumí záněty a obnovuje energetické systémy mozkových buněk. No a ty výsledky jsou podle nich jakože fakt jako šokující, překvapivé, že po pouhých dvou dávkách se paměť i ty kognitivní funkce u těch testovaných subjektů zlepšily na několik měsíců.
0: Rozumím tomu dobře. Půjdu do lékárny, koupím si nějaký nosní sprej.
1: Za pár let asi no.
0: Stříknu si to do obou nosních direk, to mě propláchne mozek a já si budu pamatovat to, co jsem doteďka zapomínal.
1: Přesně.
0: To je tak jednoduché.
1: No prej, jo.
0: A co v tom sprej je?
1: No tak to nevím, ale jako
0: protože
1: jestli...
0: Protože nějaký sprej v garáži mám, ale to asi černou barvu nebo VDčko asi na to ne.
1: To nebude úplně, jo.
0: A tak kdyby to bylo tak jednoduché úplně, že by ti to pročistilo prostě jako... Ale...
1: To by bylo jako... No nevím, no tak jako co? No tak nos zrovna jo, já to věřím tomu, že to tam...
0: A teď ale zase někdo může být problém s těma nosníma dírkama, že? Protože někdo má frňák, že by mohl šňupat rodinné domky, tak třeba by to mohli vymyslet aj tak, do uší. Tak, ten... tak aby se to dostalo prostě
1: ne,
0: do toho
1: dívej,
0: mozku.
1: Lidi s takovýma frňákama prostě nesmí zapomínat. A my ostatní
0: můžeme
1: zapomínat.
0: Indro, ty máš prostě spolu, no.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: za se jednu nafrněnou. Přidá středeční jihomoravské zprávy rádia jich a v nich info třeba o tom, že hřebci z Podyjí pomohli založit rezervaci na Vysočině. Tak zůstaňte s námi a mějte krásné dopoledne.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistro.

0: www.škoda.cz. Plánujete koupi alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Nejlepší víno v Hodoníně? Ochutnej v restauraci Armia.
3: Počkej, myslíš pivo, ne? Armia má přece prvotřídní Plzeň a skvělou kuchyni.
2: Jasně, o nejlepším pivu a jídle v Armii ví každý, ale teď mají nově i skvělá moravská vína.
3: Vážně? To zní dobře.
2: Ve spolupráci s VVV Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
4: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek.
5: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
6: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026. Největší československý festival. Přichází v plné síle. 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd. Marek Ztracený. Eva Farná. Dimitri. Rybičky 48. Traktor. No Name. Desmod. A desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
7: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
0: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
12: Za pár vteřin bude 10 a my vám z rádia jich přejeme krásné dopoledne.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Hřebci spod jí pomohli založit rezervaci na Vysočině a prezident Pavel odvolal rektorku brněnské JAMU. Dva hřebci z Národního parku Podyjí v tomto týdnu zamířili z Jižní Moravy do nové rezervace divokých koní na Vysočině. Ochránci přírody je odchytili v Podyjí a převezli k obci Loukov, kde vznikla nová pastevní rezervace. Právě zvířata z Jižní Moravy vytvořila základ nového stáda. Do konce roku by tam mělo přibýt ještě dalších 5 koní. Podle ochránců přírody pomáhají velcí kopytníci obnovovat krajinu, zadržovat vodu a zvyšovat druhovou pestrost přírody. Prezident Petr Pavel odvolal z čela brněnské Janáčkovy akademie múzických umění rektorku Barbaru Marii Vili. Udělal to na návrh akademického senátu školy, který vytýkal způsob řízení univerzity. Pro její odvolání hlasovalo v dubnu 9 z 12 členů senátu. Rozhodnutí nyní míří ještě ke spolupodpisu premiéra Andreje Babiše.
15: Počasí.
12: Venku zatím převážně jasno nebo skoro jasno. Během dne by se nám měla tvořit menší kupovitá oblačnost, přehánky.

posloucháte rádio, díky za to. No a pokud plánujete nějaké letní výlety na kole po Bílých Karpatech, tak pro vás máme teď dobrou zprávu. Zlínský kraj od poloviny června totiž spouští nové cyklobusové linky, které rozšíří tu dosavadní nabídku spojů do Beskyd, Chřibů nebo Hostinských vrchů. První cyklobusy vyjedou v neděli 14. června a o víkendech nebo svátcích povezou cyklisty třeba dopoledne z Uherského Brodu přes Starý Hrozenkov do Vápenic anebo do Strahy.

0: Během letních prázdnin budou tyhle cyklobusy jezdit nejenom o víkendech, ale taky ve všední dny. Každý takový cyklobus zvládne převést 5 kol a kraj už teď provozuje i další cyklobusy třeba ze Zlína do Bystřice pod Hostýnem, anebo Pusteven a další taky například z Holešova až do Vsetína, anebo z Kroměříže do Kyjova. Takže to jsou pro vášnivé cyklisty rozhodně skvělé zprávy a teď budeme posílat taky skvělou muziku z Eteru Rádia X za moment Barbora Poláková a její Nafrněná.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Klasika už za malý moment. No a budeme mít taky další info k samozběru jahod na Jižní Moravě. Včera už jsme si povídali o tom, že začal samozběr ve Velkých Bílých.

0: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
1: What's up? Zdravím celýho Hronína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Hronína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimpu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PM DJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoš a doraž, bude to velký.
2: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.mužďanice.cz v sekci Aktuality.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

Máme 10 hodin a 8 a 30 minut. No a teď, milovníci sběru jahod, pozor. Včera jsme si říkali v našem vysílání o tom, že začal samozběr jahod ve Velkých Bílovicích a že v následujících dnech začne třeba taky v Šakvicích a nebo v Moravském Žižkově. A je to tady. V Moravském Žižkově ovocnářství Buzrla odstartovalo samozběr jahod dneska v 6 hodin ráno.

0: webu a taky Facebooku. No a i na Brněnsku už se milovníci jahod dočkali, protože první farmáři už oznámili termíny samozběru, tak třeba jako úplně první otevřeli v Kupařovicích. Včera zelenina Kratochvílovi a dneska i zelenina Kovář startuje samozběr jahod. U obou zmíněných je cena za kilo taktéž 90 korun. Farma Šeda, farma Chrástovi a jahodárna Brno zatím ještě nezveřejnili termín ani cenu, takže pokud čekáte právě na ně, tak se vyplatí sledovat weby a facebookové stránky. No a vyplatí se taky dál zůstávat s rádiem jich, protože už za malý okamžik nás čeká další várka skvělé muziky, tak užívejte a hezké dopoledne.
1: 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Mužský sbor z Vacenovic vás zve v sobotu 30. května na setkání mužských sborů. Začátek je v 17 hodin v areálu za kulturním domem ve Vacenovicích. Představí se mužské sbory z Bulhar, Dubňan, Hroznové Lhoty, Malé Vrbky, Milotic, Nětčic, Smolinského, ženský sbor Mariánky a domácí mužský sbor z Vacenovic. Přijďte si nejen poslechnout, ale i zaspívat krásné lidové písničky, vstupné dobrovolné. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra Pfan v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: No a kyjovští žáci navrhli změny pro školu i město, tak například o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Krásné dopoledne.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh.

0: sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek, to je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.briskvd.cz.
1: Stavíte? Stavte se! Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na Den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
0: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
4: Máme přesně 11 hodin a z rádia jich vám přejeme krásnou středu.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Kyjovští žáci navrhli změny pro školu i město a na brněnské Šumavské ulici může vyrůst další mrakodrap. Na základní škole Jana Amose Komenského v Kyjově se uskutečnilo školské fórum, kterého se zúčastnilo 25 žáků od 5. do 9. třídy. Děti navrhovali, jak zlepšit prostředí školy i samotného Kyjova. Do diskuze se zapojil také místostarosta Daniel Čmelík. Podle něj jsou podobná setkání přínosná, protože žáci popisují, co jim ve městě skutečně chybí. Na brněnské Šumavské ulici může vyrůst další mrakodrap a lokalita přezdívaná brněnský Manhattan by tak měla až 6 výškových budov. Městská firma Bekom chce změnou územního plánu umožnit stavbu nové věže místo části současného parkoviště. Podle firmy by se tím lépe využily lukrativní pozemky poblíž centra a městské dopravy. Proti záměru je ale radnice Brna středu.

0: 24 a Břeclav 25 stupňů Celsia.
1: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Míříme taky

Ve Vracově zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s motorkou. Počítejte s omezením, zdržení je minimální. Buďte opatrní, ať už máte namířeno kamkoliv, tak vám z rádia jich přejeme šťastnou cestu.

0: Rádio Jih.
1: Rádio Jih.

vrátka a brzdu. No, jenomže s opravou od známého nebyl spokojený a tak chtěl ty součástky, které mu za tu opravu dal, zase zpátky. V chatové oblasti, kde o 7 let mladší muž, můžeme mu říkat pracovně třeba opravář, žil, se pohádali. No a tak se ten muž, který nebyl spokojený s opravou, vydal na policejní služebnu. Strážní

0: pozdě večer a přiznal, že dal muži i facku. Lékařské vyšetření oba odmítli. No a případ budou dál řešit úředníci jako narušení občanského soužití. Tak to vidíte, i takhle může dopadnout přátelská výpomoc. No nic, tak my se na rádiu vrátíme zase zpátky k muzice a z té nás už za moment čeká seskupení Naked a hit Glide, tak si to užijte.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

hrát dál, ale taky zamíříme na UTBčko do Zlína, když je teďka takový ten čas. Maturita, přihlášek na výšky, tak je to aktuální. Máme tady totiž zajímavé statistiky. Na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně každoročně nastoupí tisíce studentů. Jenomže zhruba

0: Vyhledových už za chvilku. Hezkou středu.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na tymeaturciak.art.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: jich máme středu 27. května a je to teď takovéto období maturit a čekání na dopisy z výšky. No a i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně teď sčítá přihlášky na další akademický rok a máme tady pár zajímavých statistik. Každý rok těch přihlášek dorazí kolem 14 tisíc a největší zájem je tradičně o bakalářské obory. Přijatých bývá asi 6,5 tisíce studentů, ale do lavic nakonec usedne zhruba 5 tisíc lidí. Zajímavé ale je, že bakalářské studium dokončí v průměru jenom polovina studentů. Podle vedení univerzity je největší problém hlavně první ročník. Studenti často nezvládnou zkoušky, nezískají dost kreditů, protože prostě, co si budeme povídat na té výšce, je toho učiva víc než na střední, no a nebo taky zjistí, že si vybrali úplně jiný obor, než čekali. Někteří zmiňují i velkou časovou náročnost studia a nebo třeba dojíždění. Co se ale týče úspěšnosti dokončení, tak nejlíp si ve Zlíně vede Fakulta multimediálních komunikací. Tam školu dokončí přes 70% studentů. Podle děkana Josefa Kocourka pomáhá hlavně pečlivý výběr uchazečů, talentové zkoušky, individuální přístup a taky propojení s praxí. Velkým lákadlem jsou taky zahraniční stáže Erasmus. Naopak nejtěžší situace bývá tradičně u technických oborů, kde studentům dělá problémy hlavně matika, fyzika a nebo chemie. Se jim nedivím. Univerzita proto nabízí doučování, adaptační kurzy i speciální vyrovnávací hodiny. No a dobrá zpráva na závěr. Po dokončení školy končí na pracovním úřadě jenom asi 1,5% absolventů Univerzity Tomáše Bati. Což je super. Takže my všem už studujícím nebo i vám všem, co máte před maturitou, po maturitě, a čekáte třeba, jestli vás vzali nebo nevzali na tu vaši vysněnou výšku. Přejeme, aby vám to dobře dopadlo. No a teď už si na Rádio Jih dáme další muziku. Krásné dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: rapový Petr Jindra v dnešních jihomoravských zprávách Rádia Jih.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistro

0: Donín, kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě, už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května, dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem vhodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
1: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na trasu, když ulice vypráví. V sobotu 30. května v 10 hodin je pak připravena procházka s podtitulem Když hřbitov vypráví. Komentované procházky jsou bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
2: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
3: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiprout. Bazény Matce Kratiškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
4: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním pralude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
7: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
8: Máme minutku po 12. a z rádia jich vám přejeme dobrou chuť.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Hřebci spod jí pomohli založit rezervaci na Vysočině a prezident Pavel odvolal rektorku brněnské JAMU. Dva hřebci z Národního parku Podyjí v tomto týdnu zamířili z Jižní Moravy do nové rezervace divokých koní na Vysočině. Ochránci přírody je odchytili v Podyjí a převezli k obci Loukov, kde vznikla nová pastevní rezervace. Právě zvířata z Jižní Moravy vytvořila základ nového stáda. Do konce roku by tam mělo přibýt ještě dalších 5 koní. Prezident Petr Pavel odvolal z čela brněnské Janáčkovy akademie muzických umění rektorku Barbaru Marie Vili. Udělal to na návrh akademického senátu školy, který vytýkal způsob řízení univerzity. Pro její odvolání hlasovalo v dubnu 9 z 12 členů senátu. Rozhodnutí nyní míří ještě ke spolupodpisu premiéra Andreje Babiše.
9: Rádio Jih. Počasí.
8: Na jihu i jihovýchodě Moravy převážně jasno nebo polojasno, během odpoledne až oblačno a výjimečně očekáváme

0: Vňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Letní teploty popohnaly přírodu dopředu. Na zahradách dozrávají jahody i brambory, ale také se zelená plevel, pampelišky a náletové keře. Stále máme možnost aktivně zasáhnout do tohoto procesu a našim rostlinám pomoci. Za chvíli je červen a v tomto nádherném měsíci dozrávají první plody naší práce. Jahody, řetkvičky, skoré brambory i jiné drobné ovoce a zelenina. Mimochodem, letos se na naše zahradní plody moc těším. Už mám bezpohlavních rajčat a jahod z dovozu plné zuby. Ale než tomu dojde, musíme se o zeleninu i ovoce ještě postarat, aby dozrálo a taky vydrželo. Začnu bramborami. Jejich největšího škůdce, mandelinku bramborovou, spolehlivě odstraníte už ve formě larev, a to přípravkem Spintor. Proti plísni na listech funguje univerzální výrobek Revus. Stále více se množí mšice, napadají téměř všechny druhy rostlin, vysávají z nich mízu, přenášejí na ně choroby a vylučují sladkou šťávu, takzvanou medovici. Ta ucpává rostlinám pory a tvoří černou plíseň. Mnohdy ani není vidět, jen rostlina vadne a vy ani nevíte proč. Na boj proti mšicím se dá použít Sanium systém. Při silnějším napadení Sanium Ultra. I jahody trpí chorobami, nejčastěji plísní šedou. V tom případě použijte Vitisan a doporučuji jej použít i preventivně, abyste pak nemuseli zasahovat do dozrávajících plodů jahod. I cibulka se krásně dere nahoru. Má ale také svého nepřítele, jmenuje se háďátko zhoubné a proniká do rostlin buď z půdy, nebo zamořené sadby či semen. Žije mezi buňkami listů, cibule nebo česneku a mezi šupinami cibulí. Samice splodí 250 vajec v průběhu cyklu a z těch se vyvine až 6 generací za rok. Cibuli ochráníte speciálním přípravkem Karate se Zeon technologií. Angrešt je náchylný na americké padlí, proti němu máme ve vinařském domě skvělý biopřípravek Rock Effect. V horku rostliny potřebují i sílu a odolnost, proto doporučuji do zálivky přidat hnojiva. Například univerzální hnojivo Vitality Complex, což je výluh z vermikompostu, tedy žížal. Obsahuje spoustu přírodních enzymů i huminových kyselin, ale máme i velkou nabídku hnojiv na každou konkrétní rostlinu. Samozřejmostí je, že vše, o čem tady hovořím, najdete u nás v prodejně. No a pokud si budete chtít udělat dobrou náladu, nazbírejte si teď bezinky a vyrobte si z nich skvělé víno, takzvaný moravský kozinion. I na tento nektar u nás najdete kvasinky a výživu na správné dokvašení a skvělou chuť. Moje paní, ač vinařka, už ho má zadělané. Tak se na něj těším. Od mikrofonu rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.
2: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Think Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte

0: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
1: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
0: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
2: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.
3: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Masohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Stavíte? Stavte se. Stavebniny DEK pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin DEK v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny DEK Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
8: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na drautomobiles.cz.

společně do Zlína, protože na nádraží Zlín Střed teď stojí Legiovlak a rozhodně je na co se dívat. Jde o projekt Československé obce legionářské, který připomíná život československých legionářů na transsibirské magistrále, druhoválečný odboj a taky novodobé vojenské mise. Lidé si můžou projít 15 historických vagónů a asi největší pozornost budí obrněný vagon s kulomety a kanonem. Nechybí ale ani štábní vůz, lazaret nebo dílna, kde si vojáci opravovali výstroj a taky vybavení. Novinkou je i výstava ve francouzském rychlíkovém voze z roku 1910.

0: a o víkendech vždycky každou celou hodinu. Takže pokud byste chtěli vidět takovýto kus zajímavé historie, tak ještě pár dní máte na Zlínském nádraží možnost. No a to bychom se vlastně mohli zeptat Vlasti, až dorazí sem k nám do studia Rádia Jih, jestli to tam byl omrknout, nebo jestli to má v plánu. Zeptáme se.
1: 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

cesty a na všechno ostatní místa, kde nás sladíte, budeme i po 13. hodině posílat další dnešní muziku a zní nám zazní třeba 24/7 na 90. Select Music. Kygo předá hit Save My Life.

0: na brněnské Šumavské ulici může vyrůst další mrakodrap. O tom a nejen o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Krásnou středu.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger

0: chceš zažít.
1: Cibula Fest 2026. Největší československý festival přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd. Marek Ztracený. Eva Farná. Dimitri. Rybičky 48. Traktor. No Name. Desmod. A desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibula Fest EU.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.vd.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Z rádia jich přejeme krásné středeční odpoledne, za minutku nám odbije 13. hodina.
11: Rádio jich. Jihomoravské zprávy.
12: Kyjovští žáci navrhli změny pro školu i město a na brněnské Šumavské ulici může vyrůst další mrakodrap. Na základní škole Jana Amose Komenského v Kyjově se uskutečnilo školské fórum, kterého se zúčastnilo 25 žáků od 5. do 9. třídy. Děti navrhovali, jak zlepšit prostředí školy i samotného Kyjova. Do diskuze se zapojil také místostarosta Daniel Čmelík. Podle něj jsou podobná setkání přínosná, protože žáci popisují, co jim ve městě skutečně chybí. Na brněnské Šumavské ulici může vyrůst další mrakodrap a lokalita přezdívaná brněnský Manhattan by tak měla až 6 výškových budov. Městská firma Bekom chce změnou územního plánu umožnit stavbu nové věže místo části současného parkoviště. Podle firmy by se tím lépe využily lukrativní pozemky poblíž centra a městské dopravy. Proti záměru je ale radnice Brna středu. Ta varuje před dalším zhoršením dopravy a úbytkem veřejného prostoru. Obavy z přetížených křižovatek mají také sousední Žabovřesky.
11: Rádio Jih. Počasí.
10: Venku převážně jasno nebo polojasno, během odpoledne až oblačno a výjimečně očekáváme přehánky zejména na Hodonínsku a Valašsku a na obou místech se může vyskytnout i bouřka. K večeru by se nám mělo začít zase vyjasňovat a teploty 30 až 33 stupňů v Jihomoravském a 27 až 30 ve Zlínském kraji dneska. No a venkovním teploměrům v tuto chvíli vládne 27 a 27 stupňů hlásí Kyjov, Šardice, Velké Pavlovice i Velehrad.
13: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
11: Rádio Jih. Doprava.
10: Zdravíme taky řidičky a řidiče za volanty a opatrně na Zlínsku, D2 a taky ve Vyškově. Na trase mezi Vizovicemi a Zlínem u Lípy šetří policie střed osobního auta s nákladním a provoz v místě zpomaluje. Na D2 na 11. kilometru směrem na Brno se střetla dvě osobní auta, přerušovaná kolona má přes 2 kilometry a ve Vyškově v Tyršově ulici u kruhového objezdu bourala dvě osobní vozidla. Tady počítejte s omezením, buďte opatrní a mějte s rádiem jich šťastnou cestu.

Tak tohle teda fakt nebyla romantika podle představ. Pár 32letý muž a jeho snoubenka si večer vyrazili v Brně na procházku kolem svratky. Jenomže narazili na trojici chlapíků, kteří měli očividně upito a začali do nich hned vyrypovat.

0: útočníci ještě házeli kameny. Naštěstí tam bylo dost lidí, takže policie byla na místě poměrně rychle. No a trojice skončila na služebně a teď jim za výtržnictví hrozí až 2 roky za mřížemi. No, tak říkali chlapci, že už za sebou nějakou kriminální minulost mají, tak si zase třeba osvěží paměť. No a my si teďka dobijeme energii, protože na rádiu jich už za malý moment Ego, Robert Burian a Žijeme len raz.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na Teta Drogerie.

0: Euro Bike Fest. Největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
1: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
6: U nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Billa klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Billa. To dobré začíná u nás.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
8: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98.

0: Přejeme z rádia jich. Tady je se mnou i Vlastík. Bože, Vlasti, tohle je song, já jsem na to pařívala na palácku, když mě bylo třeba 16.
1: Nekecej. A můj kamarád, Klaun Brdík, ten zase si vzpomíná, protože on říkal, jak pracoval ještě v jedné firmě stavební, takže poslouchali rádio a poprvé, když mě slyšel, tak byla právě i tahle písnička.
0: Tak na ní máme každý nějaké vzpomínky. Já ti teďka dám dvě slova pospátku a pak se tě v návaznosti na to musím na něco zeptat.
1: Dobře.
0: Takže, první slovo. Uxnevolsokseč.
1: Československý.
0: Výborně, já jsem si myslela, že ti to půjde. Žánojgel. Žánojgel.
1: Žánol?
0: Žánoj.
1: Žánojgel. Gel. Tak
0: Žánojgel.
1: Kalendář.
0: Žánojgel.
1: Gel. Legionář.
0: Jo.
1: Legionář vlak.
0: No, protože ano, protože jsem měla dneska právě vstup o tom, že máte ve Zlíně na nádraží ten legiovlak.
1: Ano,
0: a že
1: ano.
0: Tam stojí až do konce května. Tak jsem říkala
1: jestli
0: našim
1: ho někdo
0: posluchačům.
1: Neukradne.
0: No, jestli ho někdo neukradne. Tak jsem říkala našim posluchačům, že se tě zeptám, jestli se tam na to byl podívat, nebo jestli se tam chystáš.
1: Nechystám, no, jakože já rád cestuju vlakem,
0: ano.
1: Ale nejsem šotouš, nejsem ten, který jakože vlak a už tam musím utíkat, jakože to. Myslím si, že ten Lego vlak jsem viděl asi předloni třeba, že jsem se tam fakt šel podívat, protože měl vlak zpoždění. Tak co dělat, že jo, tak bylo to u nádraží. Tak ale asi se tam už nechystám, ale vím člověče, že byl i tady v Hodoníně.
0: Jo.
1: Protože potom jsem ho potkával právě tady, že jsem viděl, že a tam jsem dával fotku tady k nám na rádio, aby se šli naši posluchači podívat.
0: Tak jo, tak teď se můžete pojat do Zlína.
1: No, tak přijeď.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Rádio Jižní Moravy, já jsem Vlastě Macík, přeju vám krásné středeční odpoledne a v tuhletu chvíli mrkneme na to, co nás čeká za muziku takhle po 14. Budou třeba One Republic, jejich Stop and Stare. Bude taky Tereza Kendlová, Kali ve frontě na sny. A rozhodně hrábneme do strun, budou AC/DC Highway to Hell. Brdonice opraví hlavní průtah, práce mají začít v létě, také o tom budou mimo jiné další humorovské zprávy, které má pro vás připravené kolega Petr Indra, tak si užívejme to středeční odpoledne s poslechem rádia jich.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh.

0: Strakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
2: Když

0: www.klimastyle.cz.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Hezké středeční odpoledne, bylo přesně 14 hodin.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Tvrdonice opraví hlavní průtah, práce mají začít v létě a Uherské Hradiště mění způsob sečení trávy. Tvrdonice čeká rekonstrukce hlavního průtahu obcí za zhruba 24 milionů korun. Silničáři chtějí během června vybrat stavební firmu a práce by mohly začít už v červenci. Opravy se dočká téměř kilometrový úsek od železničního přejezdu směrem do centra, kudy denně projedou stovky aut. Kromě nového povrchu vznikne také nové odvodnění, upraví se chodníky, autobusové zálivy i napojení vedlejších ulic. Hotovo má být podle plánu ještě letos v prosinci. Uherské Hradiště přizpůsobuje sečení trávy aktuálnímu počasí a využití jednotlivých míst místo pevného harmonogramu. Častěji se sekají parky, hřiště nebo centra s velkým pohybem lidí, zatímco některé plochy zůstávají jako městské louky. Vyšší tráva podle města pomáhá zadržovat vodu a podporuje rostliny i drobné živočichy. Radnice zároveň žádá obyvatele o trpělivost, protože údržbu zeleně ovlivňuje rychlý růst trávy i počasí.
8: Radio Jih. Počasí.
7: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Lanžhotě měříte aktuálně 29 stupňů Celsia, ve Veselí nad Moravou a v Otrokovicích 28 a ve Zlíně 27 stupňů Celsia. Zítra čekáme mírné ochlazení, ale slunečné počasí. Jasno, odpoledne může být i skoro jasno a nejvyšší teploty v dosahu frekvencí rádia jich 22 až 25 stupňů Celsia.
10: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: Pojďme se podívat také na silnice. Momentálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody, což je výborné, tak nohu z plynu i nadále. Jezděte dál opatrně. Pozor si dávejte na trase mezi Svitavami a Brnem. Na úrovni Voděrát u kruhového objezdu stojí na vozovce porouchané auto. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Ještě jednou vám krásné středeční odpoledne se Vlasta Mancík. No a posílám vám další hity pro dobrou náladu. Začíná David Guetta, taky Kid Cudi, Memories.

0: track, který uslyšíte na rádiu jich po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. A samozřejmě budeme gratulovat také dnešním oslavencům. Tak držte vlnu na jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Iveta, rádio jich ti přeje k dnešnímu svátku všechno nejlepší a gratulace letí i tobě, kdo dnes 27. května oslavuješ narozeniny, stejně jako Lenka Fojtů z Belnice, Jarda Čech ze Zlína nebo

0: 27.5. jeden opalovacích krémů. Dnes by oslavovala narozeniny jedna z nejvýznamnějších žen 20. století, která svým psaním změnila svět. Rachel Carson, bioložka a spisovatelka. Právě od ní bude moudro pro každý den, tak dobře poslouchejte. Ti, kdo kontemplují krásu země, nacházejí rezervy síly, které vydrží po celý život. Je to krásná paralela k mým výletům vlakem, když lidé z okna vlaku pozorují krajinu a kontemplují její krásu, dobíjejí si baterky. Je to vlastně hledání síly a radosti v tom, co nás obklopuje. Není to jen koukání se z okna, je to vnímání krásy všemi smysly. No a když máme ten den opalovacích krémů, tak tady je jeden vtip na toto téma. Venku je horko a sluníčko dnes opaluje tak, že už nepoužívám opalovací krém, ale grilovací koření.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. 1, 2, 3, 4.

0: Máme 14 hodin 27 minut, mrkneme na to, co nás čeká ve vysílání dál. Pohádkové postavy, soutěže i skákací hrata čekají na děti už tuto sobotu 30. května. Kde konkrétně to bude, tak to vám prozradíme na rádiu jich po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Prozradím jen, že se akce bude konat na Uhersko-Hradišku, tak držte vlnu a poslouchejte hlavně na frekvenci 96,9 FM.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v Břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
3: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně Skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
4: Nejlepší víno v Hodoníně? Ochutnej v restauraci Armia.
5: Počkej, myslíš pivo, ne? Armia má přece prvotřídní Plzeň a skvělou kuchyni.
4: Jasně, o nejlepším pivu a jídle v Armii ví každý, ale teď mají nově i skvělá moravská vína.
5: Vážně? To zní dobře.
4: Ve spolupráci s VVV Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
6: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek.
7: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiproud. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
8: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland. Pst.

0: to, když Verča, naše Verča odcházela tady ze studia, tak říkala, já jsem dneska celou dobu hlásila, že bude pršet, tak doufám, že pršet nebude a už je to tady. Tak prosím vás pozor u viaduktu tady v Hodoníně u Moravských naftových dolů, je tam nehoda, tak s tím prosím počítejte. No a teďka už pojďme za tou pozvánkou na sobotu 30. května. Klub žen Popovice zve děti i rodiče na další ročník pohádkového lesa. Akce se uskuteční v sobotu 30. května od 14:30 odpoledne v amfiteátru Bukovina. Na trase děti potkají známé pohádkové postavy i několik nových bytostí, u kterých budou plnit soutěžní úkoly a získávat odměny. V cíli na ně potom bude čekat král a královna. Za zvládnutí celé pohádkové trasy dostanou děti špekáček a mohou si užít také skákací hrad nebo malování na obličej inspirované pohádkovými postavami. Připravené bude i občerstvení. Startovné činí 100 korun za soutěžící dítě a pořadatelé z klubu žen Popovice se těší na všechny malé i velké návštěvníky, lépe řečeno pořadatelky z klubu žen Popovice. Tak my do Popovice samozřejmě zdravíme, za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ano, tak to už si maličko tak hrajeme na to, co si zahrajeme po 15. hodině odpolední. Každopádně poslouchejte dál, protože na řadu ještě před tím vším musí přijít i další jihomoravské zprávy.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jih.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: zakázané uvolnění. Nebojte, nemáte deja vu. A bude taky Lady Gaga a Doučí Runaway. Břeclavské školy získávají peníze z dotací na nové projekty, tak také o tom budou mimo jiné další humoravské zprávy, které má pro vás připravené kolega Petr Indra. Já jsem Vlasta Macík, ve Zlíně nám opět začalo svítit sluníčko, je to úžasné.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger

0: www.škoda.cz. Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
2: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem vhodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
3: Agrotech a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na trasu Když ulice vypráví. V sobotu 30. května v 10 hodin je pak připravena procházka s podtitulem Když hřbitov vypráví. Komentované procházky jsou bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
5: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
6: Dneska hezké odpoledne, necelá minuta, bude 15 hodin.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Břeclavské školy získávají peníze z dotací na nové projekty a Zlínský kraj hledá nejlépe obnovenou lidovou stavbu. Břeclavské školy stále častěji využívají dotace na vylepšení vybavení i zázemí pro děti. Na základní škole Jana Noháče díky podpoře z MAS Lednicko-Valtický areál přibyly nové herní a relaxační prvky na školním dvoře. Město říká, že dotace jsou důležité hlavně kvůli rostoucím nákladům na provoz škol a financování nepedagogických pracovníků. O další podporu nyní usilují mateřské i základní školy, například u nadace ČES, společnosti Network Gas nebo Ministerstva práce. Peníze mají pomoci třeba s budováním přírodních zahrad, relaxačních zón nebo nových dětských skupin. Zlínský kraj znovu vyhlásil soutěž Lidová stavba roku. Ta oceňuje citlivě opravené historické budovy a lidovou architekturu. Návrhy mohou lidé podávat do 31. května a vítěz získá odměnu ve výši 150 tisíc korun. Do soutěže se mohou přihlásit například chalupy, stodoly, kapličky, mlýny nebo hospodářská stavení, která pomáhají zachovat charakter regionu. Loňským vítězem byla historická chalupa v Lužné na Vsetínsku, kterou majitel opravil své pomocí.
7: Počasí.
6: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Šakvicích aktuálně měříte 30 stupňů Celsia, v Uherském Hradišti ve Stupavě a v Luce máte aktuálně 27 stupňů. Zítra čekáme mírné ochlazení, ale slunečné počasí. Bude jasno, odpoledne může být i skoro jasno. Nejvyšší teploty na jižní Moravě a ve Zlínském kraji 22 až 25 stupňů Celsia.
5: Poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: A pojďme na silnice. V Hodoníně v Brněnské ulici u křižovatky s ulicí Za dráhou stojí na vozovce odstavené osobní auto. Pozor, na té samé ulici, tentokrát u křižovatky se stavební, spadl strom na osobák. Na místě zasahují hasiči a policie, tvoří se tady kolona. A ve Vyškově v Brněnské ulici u odbočky k obchodnímu centru se střetlo osobní auto s dodávkou. Počítejte s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

pustíme do společné druhé hodinky, kdy vás provází Vlasy a Macík. Tak věřím tomu, že si to užíváte. Už jsme měli všechno, ještě by mohlo začít sněžit venku, že jo? Tak pojďme za dalšími hity pro dobrou náladu.

0: taky Michal Hrůza, Zakázané uvolnění. A co nás čeká ve vysílání rádiech dál? Kuriózní páteční večer mají za sebou zlínčí strážníci. Řešili údajné vloupání, o kterém měl vypovídat i pes, pát ženy použití marihuany nebo konflikt kvůli cigaretě zakončený úderem kovovou lucernou. Podrobnosti uslyšíte za chvíli na Rádiu Jih, tak rozhodně držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a my míříme tam, kde nás ladíte na 98 FM, tedy do Zlína a okolí. Páteční večer totiž přinesl zlínským strážníkům sérii neobvyklých zásahů. Vezmeme to hezky od konce. Kuriozní večer zakončil konflikt na ubytovně v Malenovicích. 43-letý muž pod vlivem téměř 4 promila alkoholu agresivně požadoval cigaretu po 45-leté ženě. Když neuspěl, do ženy strčil. Ta se podle svých slov bránila kovovou lucernou ze stolu a muže zranila. Muž skončil v péči zdravotníků a událost bude řešit správní orgán jako přestupek proti občanskému soužití. Předešlý zásah proběhl večer v centru Zlína, kde hlídka našla na zastávce MHD zraněnou 40-letou ženu. Ta po požití THC při chůzi upadla a udeřila se do hlavy. Pomocí poskytl policista mimo službu a následně i záchranáři, kteří ji převezli do krajské nemocnice. No a zlatého fanouše získává oznámení 33-letého muže, který měl podezření na vloupání do svého domu. To se nakonec vůbec nepotvrdilo. A co vlastně muž nahlásil? Na zahradě prý našel zakrvácené věci a řeznické oblečení a tvrdil, že situaci může potvrdit i jeho pes.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: na frekvencích rádia ich, rádia Jižní Moravy, ľudia nie sú zlí. A co nás čeká po dalších třech hitech pro dobrou náladu? Do 10 minut budeme na rádiu mluvit o tom, že do Hodonína míří známá sportovní legenda, která se nesmazatelně zapsala do československého hokeje. Kdo přijede na besedu do sálu Evropa a na co se můžete těšit, tak to vám prozradíme za chvíli. Na rádiu jich držte vlnu.
1: Poslouchejte.

0: Starostka města Ždánic oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo. Tajemník tajemnice městského úřadu ve Ždánicích, města s 2,5 tisíci obyvateli. Nástup je možný od 1. listopadu 2026 nebo dle dohody. Úplné znění výběrového řízení je zveřejněno na webových stránkách města www.mužďanice.cz v sekci Aktuality.
1: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Masohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
2: Kia Sportage. Agrotech představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
4: What's up? Zdravím celý Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu.

0: Přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Stavíte? Stavte se. Stavebniny Dek pro vás v Hustopečích otevřeli nový prodejní areál. Prodejna s rozšířenou nabídkou sortimentu skladem, půjčovna strojů a zařízení, míchárna omítek a barev. Přijďte na den stavebnin Dek v úterý 2. června. Ke každému nákupu nad 500 korun navíc dostanete láhev kvalitního italského proseka zdarma. Úterý 2. června. Stavebniny Dek Hustopeče, ulice Bratislavská. Více na dek.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun.

0: totiž zítra, tedy ve čtvrtek 28. května, další pokračování programu Naši dobří rodáci. Hlavním hostem zítřejšího večera bude bývalý hokejový reprezentant Václav Nedomanský. Můžete se těšit na besedu plnou vzpomínek na velké hokejové zápasy i osobních příběhů ze života jedné z nejvýraznějších osobností československého hokeje. Součástí zítřejšího programu bude také promítání. Akce začíná v 6 hodin večer v Hodonínském sále Evropa, vstupné je 150 korun a rezervace vstupenek je možná na telefonním čísle 518 35 22 71. Tak ještě jednou to číslo 518 35 22 71.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav, tak ten vám nabídneme v dnešním tajemném jihu. Poslouchejte určitě po 16. hodině, hned po dopravním servise startujeme. Co se týká muziky, tak budeme

0: že Uherské Hradiště mění způsob sečení trávy. Počkejte si na podrobnosti.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh.

0: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálu a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
0: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
6: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
0: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
9: Hezké odpoledne, necelé 4 minuty a bude 16 hodin.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Tvrdonice opraví hlavní průtah, práce mají začít v létě a Uherské Hradiště mění způsob sečení trávy. Tvrdonice čeká rekonstrukce hlavního průtahu obcí za zhruba 24 milionů korun. Silničáři chtějí během června vybrat stavební firmu a práce by mohly začít už v červenci. Opravy se dočká téměř kilometrový úsek od železničního přejezdu směrem do centra, kudy denně projedou stovky aut. Kromě nového povrchu vznikne také nové odvodnění, upraví se chodníky, autobusové zálivy i napojení vedlejších ulic. Hotovo má být podle plánu ještě letos v prosinci. Uherské Hradiště přizpůsobuje sečení trávy aktuálnímu počasí a využití jednotlivých míst místo pevného harmonogramu. Častěji se sekají parky, hřiště nebo centra s velkým pohybem lidí, zatímco některé plochy zůstávají jako městské louky. Vyšší tráva podle města pomáhá zadržovat vodu a podporuje rostliny i drobné živočichy. Radnice zároveň žádá obyvatele o trpělivost, protože údržbu zeleně ovlivňuje rychlý růst trávy i počasí.
10: Rádio Jih. Počasí.
9: V Terezíně a v Hustopečích měříte aktuálně 29 stupňů Celsia, v Dolním Němčí 27 a ve Spitinově 25. Zítra čekáme mírné ochlazení, ale slunečné počasí. Bude jasno, odpoledne může být i skoro jasno. Nejvyšší teploty v dosahu frekvencí rádia Jih zítra 22 až 25 stupňů Celsia.
0: poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: Tak se pojďme podívat také na silnice na Břeclavsku. V Kosticích na náměstí Osvobození se dořešuje střet osobáku s motorkářem, počítejte s omezením, a na Brněnsku v Modřicích v Evropské ulici došlo ke střetu osobního auta s nákladákem. Projíždějte taktéž s opatrností. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám za minutu čtyři přejeme šťastnou cestu. A je to tady poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Na děti čeká tematicky laděné zážitkové malování, spousta smíchu, tvoření a zábavy, a to vše pod vedením zkušené lektorky Timej Turčiakové. Tak pokud chcete objevit bezpečné, přátelské a inspirativní prostředí ateliéru Artia Břeclav, rozhodně se mrkněte na www.timeaturciak.art. Tam najdete podrobné informace. No a pokud chcete vyhrát poukaz v hodnotě 600 korun, tak se zapojte do dnešního tajemného jihu. V něm pátráme potom, jestli najdeme v Břeclavi věznici. Najdeme v Břeclavi věznici, ano nebo ne? Své odpovědi posílejte právě teď SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889. Pátráme potom, jestli najdeme v Břeclavi věznici. No a pokud budete mít štěstí a vaši správnou odpověď vybere náš počítač, tak u nás máte poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Co je nejlepší, my vám to pošleme na e-mail nebo takhle přes WhatsApp, nemusíte sem ani vůbec chodit. Takže ještě jednou a naposled v tomhletom vstupu, dneska pátráme po tom, jestli najdeme v Břeclavi věznici. Je v Břeclavi věznice, ano nebo ne?
10: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
9: Už máme minutu po 16. Vlastně Mancí, přeje krásné odpoledne.

0: Máme tady rekapitulaci tajemného jihu, ve kterém dnes se pátráme potom, jestli najdeme v Břeclavi věznici. Vaše odpovědi posílejte hned teď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. Pátráme potom, jestli najdeme v Břeclavi věznici. No a ve hře je poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav, kde na děti čeká tematicky laděné zážitkové malování, spousta smíchu, tvoření a zábavy, a to vše pod vedením zkušené lektorky Týmeji Turčiakové. Takže když chcete objevit a potřebujete objevit bezpečné, přátelské a inspirativní prostředí ateliéru Artia Břeclav, tak se určitě podívejte na webové stránky www.timeaturciak.art a myslím si, že si tam vyberete. Tak pojďme ještě jednou na tu dnešní soutěžní otázku. Dnes se společně v tajemném jihu pátráme po tom, jestli najdeme v Břeclavi věznici. Co myslíte? Je tam nebo tam není? Své odpovědi pošlete hned teď na 606 703 889 SMS-kou nebo zprávu přes WhatsApp. Je a najdeme v Břeclavi věznici? Ano nebo ne? Máte na to posledních, jak se tak dívám, 3,5 minuty.
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jdeme do finále dnešního tajemného jihu na rádiu Jih, kde jsme vám nabízeli poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artea Břeclav. Tak a na telefonní lince teďka přivítáme našeho jednoho z mladších posluchačů, Milánka. Mildo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Mildo, tak prosím tě, ty jsi se zapojil taky do našeho tajemného jihu. Mamka říkala, že jsi to psal ty, že jsi to posílal, je to tak?
1: Ano.
0: Ano, takže... Ty víš správnou odpověď na dnešní otázku, kdy jsme pátrali po tom, jestli najdeme v Břeclavi věznici, tak jaká je správná odpověď?
1: Ano, najdeme v Břeclavi věznici.
0: Super, krásně celou větou, ano, najdeme v Břeclavi věznici. Doufám, že nemáš zkušenosti, že třeba mamka s taťkou neseděli. To by byl konec. Ne, já si myslím, to byl jenom takový vtípek, víš co, že jo? Chápeš to?
1: Ano.
0: Dobrá. Tak prosím tě, pro tebe budeme mít poukaz v hodnotě 600 korun, jak už jsem říkal, tak na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artea Břeclav. Tady na tebe čeká tematicky laděné zážitkové malování, spousta smíchu, tvoření a zábavy, a to vše pod vedením zkušené lektorky Týmeji Turčákové. www.timeaturčak.art, tam najdete potom s mamkou a stočkou informace. A prosím tě, a půjdeš teda ty?
1: Jo, půjdu já.
0: Bude to pro tebe, a co rád takhle tvoříš? Maluješ, nebo jak jsi na tom?
1: Maluju a tvořím.
0: Maluješ a tvoříš, výborně, tak jsme rádi, že poukaz padne do správných rukou. Měj se krásně, šťastnou cestu domů.
1: Děkujeme.
0: Ahoj.
1: Rádio, posluchače.
0: Děkujeme, ahoj. Mějte se krásně.
1: Nashledanou.
0: Tak a vy ostatní, nebuďte smutní, protože pozor, zítra je čtvrtek a ten, kdo správně poslouchá frekvence rádia Jih, tak ví, že zítra pro vás budeme mít opět exkluzivní výhru, kterou je týdenní umělecký dětský příměstský tábor právě v ateliéru Artea v Břeclavi v hodnotě skoro 4000 korun. Tak rozhodně držte vlnu a poslouchejte také po 16. hodině zítřejší vysílání rádia Jih. www.timeaturčak.art, tam najdete podrobnosti.
2: Tajemný. Další zajímavá místa, osobnosti a události jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině na rádiu Jih. Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Necelá minuta nás dělí od půl páté, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Už za chvíli Jennifer Page i Crash, nebo taky Joe, ale rozhodně další pozvánka. V Bulharech totiž najdete novinku, která potěší každého, kdo hledá originální dárek nebo chce někomu udělat radost. Co nového tam najdete a co vám mnohdy vytrhne trn z paty, tak o tom si povíme víc už za chvíli tady na frekvencích Rádia Jih. Tak držte vlnu.

0: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
1: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
2: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
1: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauracearmia.cz. Otevřeno máme každý den.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání 25.

0: 16 hodin 42 minuty, posloucháte Rádio Jižní Moravy, tohle to byla zpěvačka Pink. No a jdeme na tu novinku, která potěší každého, kdo hledá originální dárek. Blue Melka v Bulharech totiž otevřela samoobslužnou květinovou skříň s celodenním provozem. Můžete si tady vyzvednout kytice jednoduše pomocí QR kódu bez nutnosti obsluhy. Květinová skříň nabízí trvanlivé kytice vhodné k narozeninám, pro radost nebo jako dárek. Květiny jsou vyrobené například ze saténu, pěny nebo umělých materiálů a vydrží dlouhou dobu. Samoobslužná květinová skříň Blue Melka se nachází na adrese Bulhary 147 a otevřená je denně od 8 ráno do 8 večer. Více informací najdete na webu květiny.bloomix.cz. Tak si tam rozhodně mrkněte, my do Bulhar zdravíme a za chviličku posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Městy Spolešovice a polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. Spolek Bratrstvo vinařů a kopáčů vás zve na 11. ročník otevřených sklepů za Kounickou Frankovkou. Akce se již tradičně uskuteční v Dolních Kounicích, Moravských Bránicích, Nových Bránicích a Trboušanech. Těšit se na vás budeme v sobotu 30. května od 9.30. Více informací a předprodej vstupenek naleznete na Facebooku za Kounickou Frankovkou 2026. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra PFAN v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Messy Weekend, Save Your Tears. Před námi jsou další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou. V nich mimo jiné informace také o tom, že Zlínský kraj hledá nejlépe obnovenou lidovou stavbu. Tak si počkejte na podrobnosti. Já jsem Vlastě Macík a 5 minut před 17. přeju krásné odpoledne.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh.

0: Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
2: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem vhodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
3: Agrotech a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
5: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Hezké odpoledne, necelé 2 minuty a bude 17 hodin.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Břeclavské školy získávají peníze z dotací na nové projekty a Zlínský kraj hledá nejlépe obnovenou lidovou stavbu. Břeclavské školy stále častěji využívají dotace na vylepšení vybavení i zázemí pro děti. Na základní škole Jana Noháče díky podpoře z MAS Lednicko-Valtický areál přibyly nové herní a relaxační prvky na školním dvoře. Město říká, že dotace jsou důležité hlavně kvůli rostoucím nákladům na provoz škol a financování nepedagogických pracovníků. O další podporu nyní usilují mateřské i základní školy, například u nadace ČES, společnosti Net for Gas nebo Ministerstva práce. Peníze mají pomoci třeba s budováním přírodních zahrad, relaxačních zón nebo nových dětských skupin. Zlínský kraj znovu vyhlásil soutěž Lidová stavba roku. Ta oceňuje citlivě opravené historické budovy a lidovou architekturu. Návrhy mohou lidé podávat do 31. května a vítěz získá odměnu ve výši 150 tisíc korun. Do soutěže se mohou přihlásit například chalupy, stodoly, kapličky, mlýny nebo hospodářská stavení, která pomáhají zachovat charakter regionu. Loňským vítězem byla historická chalupa v Lužné na Vsetínsku, kterou majitel opravil své pomocí.
10: Počasí.
9: Tak se pojďme podívat na to, jak to vypadá s aktuálními venkovními teplotami. V Břeclavi měříte 30 stupňů Celsia, ve Strážovicích 29, v Kunovicích 27 a v Hluku 26. Zítra čekáme mírné ochlazení, ale slunečné počasí. Bude jasno, odpoledne může být i skoro jasno. Nejvyšší teploty je ve Zlínském kraji a také na Jižní Moravě 22 až 25 stupňů Celsia.
12: poslední šance. Využijte doprodej vozů Hyundai i20 a Bayon se spolehlivým čtyřválcovým motorem. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
13: Rádio Jih. Doprava.
9: Jdeme na silnice, zdravíme všechny za volanty, pozor na Brněnsku ve Střelicích v Nevobitské ulici, tady bourala 3 osobní auta a blokují jeden jízdní pruh a na dálnici D1 na 194. kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě nákladňáku s dodávkou a neprůjezdný je jeden jízdní pruh, počítejte s přerušovanou kolonou. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

0: Rádio Jižní Moravy. Máme 17 hodin 7 minut 27. května. A co nás čeká ve vysílání rádia jich dál, to si povíme právě teď. Silné setkání zažili jihomoravští záchranáři v Kyjově. Po roce za nimi přišla žena, které pomohly zachránit život po selhání srdce. Více uslyšíte za chvíli na rádiu jich, tak držte vlnu.
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Na základně záchranářů v Kyjově se během dne linky 155 odehrálo dojemné setkání. Po roce tam přišla paní Jana, které loni náhle selhalo srdce a bojovala o život. Po frekvencích rádia Jih teď míříme tedy tam, kde nás posloucháte na 889 FM. Operátorka zdravotnické záchranné služby před rokem po telefonu radila kolegyním pacientky z resuscitací, zatímco na místo mířili záchranáři, lékař i vrtulník. Po příjezdu zdravotníci pokračovali v oživování, podali potřebné léky a použili defibrilátor. Díky rychlé spolupráci všech složek se podařilo obnovit srdeční činnost a paní Jana byla letecky převezena do fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Právě po roce se paní Jana osobně setkala se záchranáři, kteří jí tehdy zachránili život. Nechybělo poděkování ani silné emoce. Podle mluvčí záchranářů Michaly Botové podobné chvíle připomínají, že za každým výjezdem stojí především lidský život a týmová práce lidí, kteří často rozhodují během několika minut. Tak zdravotníky, nejenom ty z Kyjova, ale úplně všechny zdravíme a za chviličku vám pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: Pořiďte si prostorné SUV MG ZS již za 439 tisíc i se 7letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce MG v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Neříkej mi mami, tak o tom bude řeč na rádiu Jich po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Ani nevím proč, ale nějak mě zaujalo, že celý příběh se odehrává v zemi fjordů, tak držte vlnu a uslyšíte víc o tom, o čem je tento film. Za chvíli z muziky třeba Poetika a Půlnoc.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v Břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
3: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
4: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
5: Když nemůže. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Léto. Slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Středeční podvečer na rádiu Jih je ve znamení pozvánek do kin na jihu a jihovýchodě Moravy, tak se pojďme podívat na to, co kde dávají. A začneme i tentokrát v kině Svět v Hodoníně. Tady uvidíte přesně v 8 americký dobrodružný film Mandalorian a Grogu. Teď se vrátíme k 19. hodině, protože třeba do kina Panorama v Kyjově můžete zajít na psychologické drama Neříkej mi mami. Klidné fjordy skrývají temné hlubiny. 48letá Eva je nejen oblíbenou učitelkou, ale také manželkou starosty malebného norského města. Ve snaze podpořit jeho volební kampaň se věnuje dobrovolnickým pracem v azylovém centru, kde se seznámí s Amirem, 18letým uprchlíkem s básnickým nadáním. Amirův talent Evu okouzlí, poskytuje mu proto oporu a dokonce jej pozve, aby se přistěhoval do jejich domácnosti. Zatímco manželství prochází krizí, Eva s Amirem se nebezpečně zbližují. Psychologické drama Neříkej mi mami uvidíte dnes v 19.00 v kině Panorama v Kyjově. V Hustopečích mají na ten samý čas, tedy v 7 večer, naplánované drama Co nám zbylo z lásky. Poslední pozvánky budou na 8. večer. Kino Lucerna v Brně a zlínské multikino Golden Apple Cinema zvou na drama komedii Ďábel nosí Pradu 2. A úplně ta poslední pozvánka bude do kina Hvězda v Uherském Hradišti, kde ve 20.00 uvidíte drama Stvoření pro lásku. Dobře se bavte, Vlastně Macík se loučí a těším se na slyšenou na Rádiu Jih zase zítra ve 2 odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: CZ. Plánujete koupi alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 16:30 odpoledne se můžete vydat na trasu Když ulice vypráví. V sobotu 30. května v 10 hodin je pak připravena procházka s podtitulem Když hřbitov vypráví. Komentované procházky jsou bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
3: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper.

0: Bazény Macek a syn Ratiškovice. www.macekasyn.cz.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Tvrdonice opraví hlavní průtah. Práce mají začít v létě a Uherské Hradiště mění způsob sečení trávy. Tvrdonice čeká rekonstrukce hlavního průtahu obcí za zhruba 24 milionů korun. Silničáři chtějí během června vybrat stavební firmu a práce by mohly začít už v červenci. Opravy se dočká téměř kilometrový úsek od železničního přejezdu směrem do centra, kudy denně projedou stovky aut. Kromě nového povrchu vznikne také nové odvodnění, upraví se chodníky, autobusové zálivy i napojení vedlejších ulic. Hotovo má být podle plánu ještě letos v prosinci. Uherské Hradiště přizpůsobuje sečení trávy aktuálnímu počasí a využití jednotlivých míst místo pevného harmonogramu. Častěji se sekají parky, hřiště nebo centra s velkým pohybem lidí, zatímco některé plochy zůstávají jako městské louky. Vyšší tráva podle města pomáhá zadržovat vodu a podporuje rostliny i drobné živočichy. Radnice zároveň žádá obyvatele o trpělivost, protože údržbu zeleně ovlivňuje rychlý růst trávy i počasí.
3: Rádio Jih. Počasí.
4: Dnes večera v noci jasno nebo skoro jasno, noční teplota klesne na 11 až 8 stupňů. Zítra jasno, odpoledne může být i skoro jasno. Na jihu Moravy naměříme až 25 stupňů, ve Zlínské maximálně 22.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz. V sobotu 6. června ožije nádvoří komunitního centra PFAN v Pohořelicích trhem s regionálními produkty, který je součástí slavností města Pohořelice. Představí se také držitelé regionální značky Brněnsko originální produkt. Těšit se můžete na poctivé dobroty, rukodělné výrobky i příjemnou atmosféru. Začíná se ve 13 hodin. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Radio Jih. Počasí.
7: Moravoj, v rámci přelomu posledního květnového týdne máme pro vás na jihu počasí. Platí, že dnes v noci zůstane na Moravě jasno a teploty od 6 do 11 stupňů. Ve čtvrtek pak znovu krásně jasno a teploty příjemné od 22 do 25 stupňů.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Radio Jih. Radio Jižní Moravy.

0: Rádio Jich, středeční 27. květnový večer. No a já dnes přidám i pozvánečku na víno. V Kyjově se totiž chystá 12. ročník otevřených vinných sklepů. Podrobnosti k velké události nabídnu za chvilku. Do té doby mějte vy všichni si hem super středeční večer.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Středeční večer na vlnách Jihu v běhu, no a platí, že už 13. června proběhne v Kyjově 12. ročník otevřených vinných sklepů, tedy festivalu vína a vinařů z Kyjova a okolí. Bude se na vás těšit 20 vinařství, které vám v rámci vstupného nabídnou k ochutnání stovky vzorků vín. Centrem akce bude areál před Klvaňovým gymnáziem Kyjov a přilehlý park. Bude hrát cymbálová muzika a těšit se můžete i na vystoupení dětských folklorních souborů, zpívání 4 mužských a jednoho ženského sboru. Událost odstartuje 13. června úderem 10. dopolední, tak se tam vypravte. Další červnový typy Jihu, no a teď už se každopádně všichni hoďme do večerního režimu a dejte si s náma další porci hitů pro dobrou náladu. Z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jich, poslední květnová středa ve svém finále, no a já dnes přidám i pozvánku na další letošní velkou vinařskou událost. V Rajhradě totiž otevře rajhradské klášterní sklepy, a to už příští sobotu s datem 6.6. Na velkou vinařskou událost do Rajhradu vás pozvu za moment. Do té doby mějte vy všichni si hem super večer. Poslouchej.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Rádio Jih.

0: Středeční večer na vlnách Jihu v běhu a Jižní Morava se připravuje na další letošní velkolepou vinařskou událost. Tou budou otevřené sklepy ve vinařství Rajhradské Klášterní. Vy v rámci události už příští sobotu 6. června mezi 14. a 22. hodinou zažijete desítky vzorků nejlepších vín, speciality z grilu, cymbálovou muziku i letní noc s naší formací Karel Gott Revival Morava. To vše v areálu Rajhradského vinařství Rajhradské Klášterní. Příští sobotu 6.6. Vypravte se tam, půjdu na vás čekat. Teď už každopádně návrat k hitům pro dobrou náladu, další krásný den za náma, tak si pojďme užít večer. V Hodonině s váma i dnes zůstává Josef Pouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Je to tak, květen má před sebou vlastně poslední 4 dny a my na jihu žijeme středečním večerem s datem 27.5. Dnes ve jménem kalendáři Valdemar a zítra Vilém. Vilému potkáte 7.30 na Hodonínsku, 5.40 na Břeclavsku, 4.30 na Kyjovsku, 9.50 na Zlínsku, 19 u nás na Bučovicku a 320 Vilému žije v Brně. Ze studia Vilémům pro zítřek vše nejlepší, no a dál už středeční pecky pro dobrou náladu, tak buďte s náma. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
1: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Moravoj, v rámci přelomu posledního květnového týdne máme pro vás na jihu počasí. Platí, že dnes v noci zůstane na Moravě jasno a teploty od 6 do 11 stupňů. Ve čtvrtek pak znovu krásně jasno a teploty příjemné od 22 do 25 stupňů.

0: Rádio X, středeční večer a já vás v rámci květnového finále pozvu i na letošní hody do Kobylí, které v červnu otevřou hodovou sezonu v celé oblasti. Další svůj středeční tip nabídnu za chviličku, tak buďte u toho a užívejte večer s nejlepšími hity pro dobrou náladu. Ze studia vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Rádio X, Rádio Jižní Moravy.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jí.

0: středeční večer na vlnách jihu v běhu a my přidáme další tip, tentokrát z Kobylí, kde znají termín letošních hodů, které tradičně otevírají hodovou sezonu v celé oblasti. Ty letošní kobylské krojované hody proběhnou už mezi 20. a 22. červnem. V programu nebude ani letos chybět zvaní na hody, slavnostní hodový průvod, pouťové atrakce, spousta krojovaných prostě hody jako sčítanky. Tedy do kalendáře letošní hody v Kobylí už mezi 20. a 22. červnem. Středeční večer na vlnách jihu v běhu a já už servíruji další svěží hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio.

0: pohodový 27. květnový večer. Přejeme si ho vám všem, kdo zůstáváte s rádiem Jižní Moravy, s rádiem Jih. No a já vás ještě dnes pozvu i na farmářské trhy do Ivančic. Proběhnou už příští sobotu, no a já vás na ně pozvu za chvilku. Tak zatím mějte fajn večer ve společnosti nejlepších hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný Jih.
2: A tentokrát v Tajemném Jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v Břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
1: Rádio Jih.

0: večerní vlna jihu, no a já při středě přidám i pozvánku na farmářské trhy do Ivančic. Ty další v pořadí proběhnou už v sobotu 6. června na Palackého náměstí. Vše odstartuje už v 7.30 ráno a nakoupit si budete moct celé dopoledne až do 11. hodiny. Své lokální produkty budou nabízet jak farmáři, tak řemeslníci, tak se vypravte na farmářské trhy už v sobotu 6.6. do Ivančic. Středa v běhu, středa se krátí a my si už v tuto chvilku přidáváme další hity pro lepší náladu. Ze studia vám všem přejeme pohodový středeční večer.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Radio.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: Radio Jih. Počasí.
3: Jste sihem, je tu středeční 21. a my pro vás máme na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno a teploty od 6 do 11 stupňů. Ve čtvrtek pak znovu krásně jasno a teploty příjemné od 22 do 25 stupňů. Takový bude čtvrtek, před námi ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, zhodoní na vás i dnes večer. Zdraví Josef Bouda.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101,4 FM.

0: počasí.
1: Moravo je tu středeční 22. No a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě jasno a teploty od 6 do 11 stupňů. Ve čtvrtek pak znovu krásně jasno a teploty příjemné od 22 do 25 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách rádia Jižní Moravy jedeme dál středeční nocí.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Hodonín. Na 889 FM.

0: Rádio Jih, počasí.
1: Rádio Jih, 27. květnová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno a teploty od 6 do 11 stupňů. Ve čtvrtek pak znovu krásně jasno a teploty příjemné od 22 do 25 stupňů. Každopádně i dnešní noc si budeme na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána. Ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art. Rádio

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh

0: Rádio Jih CZ. Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme čtvrtek s datem 28. května. Po zbytek noci bude na Moravě jasno a teploty od 6 do 11 stupňů. Ve čtvrtek pak znovu krásně jasno a teploty příjemné od 22 do 25 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidnou noc a pohodový čtvrteční den ve společnosti Rádia Jih.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jižní Moravy.
1: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o poukazy na zážitkové malování a v úterý a ve čtvrtek dokonce o týdenní letní příměstské tábory pro děti v břeclavském uměleckém ateliéru Art Tia v hodnotě 4000 korun. Objevte radost stvoření bez tlaku na výkon. Ateliér Art Tia Břeclav. Více na timeaturciak.art.
0: Rádio Jih.